0: tomu, já už to nevydržím.
1: Kámo, ten je velkej.
0: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
1: Dík, fakt, kámoš.
2: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Největší hrozbou extremismu je dnes radikalizace mladých na internetu. Vyplývá to ze zprávy ministerstva vnitra, kterou minulý týden schválila vláda. Podle dokumentu vliv tradičních extremistických skupin slábne, zatímco stále větší roli hraje online prostředí. Bezpečnostní složky loni nezaznamenaly žádný teroristický útok ani sabotáž s prokázaným zapojením cizí zpravodajské služby. Prověřovali ale desítky případů, u nich se možné zapojení cizí moci stále vyšetřuje. Lesní požáry a sucho ohrožují slavná vína z Bordeaux. Vinaři ve Francii varují, že dlouhodobé sucho a vlny veder zatěžují vinice a urychlují letošní sklizeň. Nejvíce trpí mladá réva, která ještě nemá dostatečně hluboké kořeny, aby dosáhla na vodu. Kromě klimatických změn se vinaři potýkají i s klesající spotřebou vína a nízkými cenami, které některé nutí prodávat se ztrátou. FIFA chce prodat část práv na mistrovství světa. Mezinárodní fotbalová federace plánuje nabídnout soukromým investorům 20% podíl na komerčních právech šampionátů. Za podíl by měla získat více než 4 miliardy dolarů, tedy zhruba 89 miliard korun. Plán už vyvolal ostrou kritiku Evropské fotbalové unie UEFA. FIFA ale potvrdila, že o vstupu soukromých investorů skutečně jedná. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Řidiči pozor, od pátku do pondělí mezi Náchodem a Červeným Kostelcem neprojedete. Kvůli stavbě mostu před tunelem Dolní Radechová povede objížďka přes Hronov. Tunel i celý obchvat mají být hotové v roce 2028. Na Černé hoře se dám ještě počasí, trošku přitvrdíme v teplotách, slunce nám vyžene maxima mezi 29 až 34 stupňů ve stínu. K tomu čekáme jasno až polujasno, žádné přehánky zatím nejsou v dohledu. Taková bude středa právě u nás na východě Čech.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 29. července, 6 hodin, 3 minuty. Krásné ráno z Hitrádia.
2: Krásný středeční ráno.
1: Ahoj. Ahoj, jsme tady všichni tři. David, Jasmin, Michal, hezké ráno. Tak já bych to asi odstartoval písnička, a jsme rádio, tak bychom mohli, ne? Miraj, Cesta z města, tím začínáme. Hezké ráno.
0: Hitrádio Černá Hora.

0: Faithless New Religion, novinka ve vašem playlistu ve vysílání Hitrádia. 6 hodin 10 minut, dobré ráno. Dáme si z kraje středeční snídaně politiku, hnedka na prudko. A vlastně politiku, kterou jsme měli rádi, díky který jsme věděli, že svět je v pořádku. Dámy a pánové, Miloš Zeman je zpátky na svém nafukovacím člunu. Zatímco Petr Pavel fotí Formule 1, tak náš bývalý prezident vypíná hlavu na rybníku na Vysočině. Já nevím, jak to máte vy, ale pro mě to byl vždycky takový ukazatel, že opravdu svět je v pořádku. Jo, byl to trošku bizár, ale vidět Miloše na tom člunu, v těch článcích na internetu, znamenalo, že opravdu vlastně není o čem jiným psát, jo. Dneska se to všude mydlí a tady ty zprávy negativní, hele, to byla bomba, když na úvodce novinek byl prostě Miloš ve žlutém člunu.
1: Miloš válí prostě.
2: Já jsem si zkoušel zjistit nějaké informace o tom člunu jako takovým. Tak údajně za něj už v roce 2008 zaplatil bývalý prezident 2000 korun. Tehdy zdůraznil, že to nebylo ze státního majetku.
0: Takový hezký člun za dvojku.
2: Challenger 300, kdyby tě zajímal model.
0: Jsme možná měli opípat, to je tak trošku, počkej, ještě jednou to řekni.
2: Challenger 300.
0: Tak máte nějakou takovou jako věc, kterou vypínáte hlavu, co Jasmin?
1: Počkej, stiš to, já jsem si to našla, co to je pro mě.
0: No.
3: Já navařím. A to je ruk.
4: A ruk? Ty ráda pereš?
3: No.
4: Vážně jako do Pražky nebo na Valmské? Jako koukáš, jak se tam točí?
1: Tohle je Senka z Rande, z toho pořadu, když se dávnýho, jak ta holka má kočku doma a jak ráda Rande pere. A já opravdu ráda peru a mě se za to Kuba furt směje a já jako vyloženě nečučím jako do toho bubnu, jo. Ale prostě mě uklidňuje, když dám klidně 3 pračky za ten den, já
2: nechci
1: to úplně miluju.
2: Nechci se někdy stavit?
0: Můžete to vzít i kolem nás. Co teda vede, máš něco speciálního?
2: Hele, já jsem si v minulosti, já už jsem se tady o tom jednou zmiňoval, psal se zvláštními lidmi na Facebooku. Už to teda teďka moc nedělám, protože na to nemám tolik času.
0: Počkej, to jsem se zmiňoval, ale v té bývalé snídaní šampionu, nám si to ještě neříkal.
2: Je to tak.
0: Nás to teda velice zajímá, jak jsi, s kým jsi psal teda?
2: Teď už víš, proč jsem si s tebou v minulosti občas psal.
0: Aha, takže to nebylo, že jsme kámoši, ale...
1: Počkej, a co se dělo teda jako?
2: No, třeba přidali nějakou divnou fotku nebo nějaký příběh, status, cokoliv a já jsem jim na základě to napsal, tak jsme si jako různě povídali, no.
0: Dozvídáme se o tobě spoustu věcí a trošku mě to děsí, no.
1: A co tak se dozvíme o tobě?
0: Já mám asi úplně normální věc, já si prostě vyčistím hlavu, takže si jdu vyčistit auto, zavřu se a nebo se jdu projet, vlastně jako nic speciálního, no, ale ty jsi překvapil teda, Davide, no. Ty jsi překvapil.
1: Tak co se dozvíme o vás, naši posluchači, teda to je otázka.
0: Jaký je váš nejdivnější způsob relaxu, kterým děsíte třeba rodinu, partnera nebo sousedy? Pojďte nám to nahrát jako hlasovku, budeme rádi, přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem hoďte SMS-kou na stejný číslo. Teď Skript Superheroes na Hit Radio. Hezké ráno.

0: 6 hodin 20 minut, tohle je Hit Radio, hezké ráno. Tradice zůstávají. To, na co jsme zvyklí, je zpět. Bývalý prezident Miloš Zeman byl opět spatřen na svém člunu na rybníce. Tak jsme se ptali vás, jaký je váš nejoblíbenější, možná taky nejdivnější způsob relaxu, kterým třeba děsíte partnera, nebo je zpět. Bývalý prezident Miloš Zeman byl opět spatřen na svém člunu na rybníce. Tak jsme se ptali vás, jaký je váš nejoblíbenější, možná taky nejdivnější způsob relaxu, kterým třeba děsíte partnera nebo sousedy.
1: Lenka píše, když

0: YouTube videa, kde lidi čistí extrémně špinavé koberce vysokotlakým čističem. Nic mě neuklidňuje víc, než když vidím, jak z toho koberce ta špína mizí.
1: A to vlastně může být hezký. Já takhle viděla video s tepovačkou na gauči, tak si říkám, ježiš, tak to si hnedka kupuju. Zatím k tomu nedošlo, ale mám to v plánu.
2: Nebo videa s vařením jsou taky častý relax pro mě. Že na mě skočí takový to, vůbec je to nezajímá, vůbec ten profil jako neznám, ale koukám na to.
0: Tak ono vlastně mě celkově baví koukat na lidi, kteří jako něco dělají, kteří pracují.
2: Kteří něco umějí.
0: Tak. Hlavně, kteří něco umějí. Tak tady je zpráva od Martina. Zdravím, u čeho nejvíc vypínám, je sekání zahrady. Baví mě sledovat, jak ta tráva mizí. Nesmí ale zůstat ani chloupek, jinak jedu znova.
1: Anet, sedím hodinu u akvárka a koukám na ryby. Jsou lepší psycholog než lidi.
0: Ryby?
1: No, když koukáš do akvárka, je to uklidňující. To měla babička desky rybičky a já tam taky dokázala teda čučet dlouho.
0: No tak děkujeme, no. Už byla to taková trochu sonda.
2: No zajímavý je, že já, když odpočívám, tak dělám nějakou absolutní blbost, která je úplně zbytečná, koukám prostě na YouTube. A pak jsou lidi, kteří třeba sekají trávu, nebo perou.
0: A nebo pak jsou prostě lidi, kteří jdou do komentářů na Facebooku a pak se s těma lidmi začnou psát normálně, jsou úplně magoři. Za chvíli Ellie Goulding, Love Me Like You Do, tak je aktuální doprava. Vidíte, jak to ve středu ráno jezdí.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Isle 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
7: Prosecco přesně v italském stylu?
8: To je Mionetto.
7: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
8: Mionetto.
7: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
8: Mionetto.
7: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
8: Mionetto. Víc než jen prosecco.
9: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Yes,
12: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Tak to kecáš!
13: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
11: A co na to jeho holka?
13: Našla si jinýho, ten má malej.
11: No jo, zlatej malej.
14: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
15: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
16: Už tam budu.

cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro s tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdete.

naší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.

0: Počítejte.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.

0: minuta po půl sedmé. S vámi Michal, jsme na David, přejeme hezké ráno, posloucháte středeční Hit Radio. A David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Diana Ross dnes vystoupí v Česku. 82letá americká legenda soulu a popu zaspívá v plzeňském amfiteátru Lochotín v rámci evropského turné In Motion. Půjde o její vůbec první koncert v České republice. Apple krátce překonal hodnotu 5 bilionů dolarů. Technologický gigant se stal teprve druhou veřejně obchodovanou firmou v historii, která tuto hranici překonala. Rychleji se to podařilo jen výrobci čipů Nvidia. Přitažlivost podle odborníků nevychází z dokonalosti. Psychologové radí nesnažit se skrývat nervozitu za každou cenu, ale přijmout ji a zůstat sami sebou. Klíčem je také soustředit se na druhého člověka, Michale, být přirozený a chovat se otevřeně a laskavě nejen k partnerovi, ale i ke svému okolí.
0: Co platilo na mě teda? To první, nebo to být přirozený?
2: Přirozený. Všechno. Na tebe platí všechno, Michale.
0: Ne, ty jsi říkal podle odborníků, jo? Tak mě by zajímalo, proč si vymýšlíš jako zprávy, který vlastně nikdy si nečet, ale jsou z tvý hlavy.
2: Takže já bych byl ten odborník,
0: jo? No právě, no. Mám tady pro vás, odborníky na muziku, něco, co by vás mohlo bavit.
2: A roztancovat.
0: A roztancovat. Je to z filmu Zootropolis, viděli jste to někdo?
2: Jasně.
3: Ano.
0: Tyjo, tak já jsem jediný, kdo ne. Fakt. Já jenom vím, že to je z toho filmu, ale neviděl jsem ho. Doporučujete? Ne pro nás, kdo jsme to neviděli.
2: To jednička lepší děti, asi, ne? Ale...
3: Jednička lepší, ale je to obojí dobrý to a mám, s dětma skvělý.
0: Mám děti.
3: No.
0: No tak jo. Tak to je ty pro vás. To...

0: počet spuštěn. 9 dní už příští pátek Marek ztracený na Letenské pláni. Podle fotek, jak bude vypadat jeho stage, bude mít Marek hodně navařeno. Vizualizaci najdete na jeho Instagramu. Posloucháte Hit Radio a skvěle navařit budete moct i vy. Celý tento týden totiž v soutěži Rychlá pětka vyhráváte 9 online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun.
1: A to už o 7:30, kdy můžete získat úplně všechny kurzy, takže rozhodně poslouchejte dál. Navíc teda Přemek teďka taky spustil úplně novou aplikaci, která se jmenuje Kurzy Přemka Forejta. Je zdarma a najdete v ní několik lekcí a když je stáhnete, tak tam čeká tajný kód s 50% slevou na jakýkoliv kurz další.
0: No tak kdybyste tohle všechno chtěli vyhrát, rozhodně s námi zůstaňte, jak bylo řečeno. Rychlá pětka o 7:30. Za malou chvíli Disturbed, taky Linkin Park. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti, kolik chce.

0: českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude je fajn. Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Co to je?
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: CZ.
1: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. Bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
5: firmanazážitky.cz.
6: Kámo, já už to nevydržím.
7: Kámo, ten je velkej.
6: Kluci mají větší. Za to ten tvůj je malej.
7: Dík. Fakt, kámoš.
8: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Rózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
13: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na Orlicko-Ústecku. Silničáři obsadili hlavní průtah obcí Zámrsk. Čeká tam proto dopravní omezení. No a opatrně taky v Hradci Králové, kde se pracuje v ulici Československé armády.
14: Mami, proč máme všechno od konceptu?
15: To jen se zeptej, tatínka.
16: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
17: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
18: Tak jo, šampioni.
19: Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Linkin Park, In The End, 6 hodin 51 minut, tohle je Hit Radio. Dobré ráno, máte pocit, že na vás partnerka s žádostí o ruku moc tlačí, co chlapi, nebo to naopak partner odkládá? Tak si poslechněte tohle, jo. Máme tady příběh, 90-letá paní si po 64 letech randění vzala svého 95-letého partnera.
1: Já si říkám, že je to dobrá zpráva pro všechny, kterým ten partner říká, že ještě není správný čas na svatbu, tak ono to prostě přijde, možná za 64 let vztahu, ale přijde.
2: Napadne někdo konkrétní?
0: Máte to doma nějak, jako, že čekáš o nějaký signály jako od Kuby, že
1: ne, by tě mohl třeba
0: požádat o ruku v roce 2068?
1: To je strašný.
0: No, mě by zajímalo spíš, nebo vlastně asi ani nezajímalo, jo, ale docela taková otázka do větru, jak by asi vypadala svatební noc, jo. Tak určitě by tam byly nějaký prášky na tlak, že jo, namazali by si klouby Voltarenem. No, ale zase vlastně jako, jak říkáš, no, jako je to hezký, jo, asi si chtěli být jistý, že jim to vydrží až do smrti a že jim to vydrží celý život, jo, takže až pak do toho jako prásky, protože když si dneska někoho vezmeš, tak ta rozvodovost jako je velká, že jo.
1: Tak aspoň se stihli pořádně poznat, 64 let je dlouhá doba, takže opravdu věděli, do čeho se jde, že jo.
0: No a přece si tu tchýnit, jo, ona čeká 64 let, až z něho vypadne prstýnek, ani se toho nedožije, chudák. Pojďme na muziku. Leon.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.

0: Viany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. S Viany, srdeční záležitost. On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hypotéky v Česku dál zdražují. Úrokové sazby tento měsíc zvýšilo hned 5 bank, mimo jiné kvůli napětí na Blízkém východě. Lidé si tak proti začátku roku připlatí u průměrné hypotéky zhruba 1400 korun měsíčně. Vyšší sazby souvisejí s dražším financováním bank i nejistotou na světových trzích. Podle odborníků zatím nic nenasvědčuje tomu, že by hypotéky měly v nejbližší době výrazně zlevnit. Rusové se ve stále větším počtu stěhují do Arménie. Podle místních makléřů prudce roste zájem o bydlení v Jerevanu a nájmy rychle zdražují. Situace podle nich připomíná rok 2022 po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Mnoho lidí chce z Ruska odejít ještě před zářijovými volbami kvůli obavám z nové mobilizace. O možné povolání až 500 000 lidí do armády se zatím pouze spekuluje. Oficiálně to ruské úřady nepotvrdily. Bilance obětí silného zemětřesení v Japonsku stoupla, počet mrtvých po úterních otřesech na jihozápadě země vzrostl na 13. Záchranáři dál pátrají po pohřešovaných lidech v poškozeném nákupním centru i papírenském závodě. Zemětřesení o síle 7,1 stupně způsobilo zřícené budovy, požáry i poškození silnice. Úřady varují, že počet obětí může ještě růst, protože pátrací práce stále pokračují. A teď už pojďme k nám do regionu.
2: Víkendové vedro posouvá čas do stihů. Pardubické závodiště se v sobotu otevře v 8 ráno a první z 8 dostihů je v plánu už v 9 hodin. Organizátoři se rozhodli časový program upravit, aby zajistili co nejlepší podmínky pro koně a taky návštěvníky akce. Na Černéhoře tradičně ještě počasí, o víkendu bude možná i 40 ve stínu. I dneska se do toho sluníčko na východě Čech slušně opře. Ve stínu budeme mít odpoledne 29 až 34 stupňů Celsia a nad hlavou jasnou až polojasnou oblohu.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Ano, stále jsme tady a přejeme hezké ráno.
4: Hezkou středu. Snídaně šampionů. Jestli jste v práci, koukněte se teďka kolem sebe a řekněte, jestli máte v práci někoho, kdo chodí na boso, kor v těch teplotách, protože my celkem pravidelně tady někoho takového máme a budeme za chviličku chtít znát i vaše story.
3: Velký přiznání. Na to počkejte, David Guetta a Sia. Tím začíná další hodina. Hezké ránko.

0: 6 minut po 7, tohle jsou hity David Guetta a Sia Titanium na Hit Radio.
1: Už zítra a v pátek má být v Česku pocitově až 40 stupňů Celsia. Takže jestli vám dneska bude horko, berte to jako takovou generálku, protože to nejhorší přijde zítra a pozítří.
0: Je to takový warm-up, dalo by se říct.
1: A s tím přichází otázka, kam až jste ochotný zajít, abyste se v práci ochladili, protože třeba náš zprávař Filip Lejček, který je tu občas místo Davida, když se na nás David vykašle takzvaně.
2: Já není nežádlej.
1: Tak Filip ten už dávno zrušil boty a chodí tady prostě v rádiu normálně jakože na boso, jo?
0: Já to vlastně jako na jednu stranu toho rozumím, na druhou stranu to nechápu.
1: Mně nevadí, když lidi chodí na boso, jo. Ale když máš ty nohy tady v kanclu, v těch bedrech, tak je to náročnější. David ten má aspoň ponožky, ty taky chodíš občas sundanej, ne?
2: No ne.
0: Já většinou o víkendu teda.
2: Pozor, ještě je kategorie lidí, kteří chodí bosí i venku, ale o tom se teď nebavíme.
0: Ono to je ale příjemný, to chození na boso teda jsi. Ale já jsem se dozvěděl, dostalo se ke mně, že v naší Hit Radio síti jsou i tací moderátoři, tady konkrétně, kteří vysílají s nohama v lavoru. A já tak jako laboruju, jaké Hit Radio by to mohlo být. Typu, že to bude Orion, Faktora nebo Černá hora, jedno z toho.
1: Ale tak to není špatný, to bych klidně vyzkoušela, když budou fakt jako velký horka, tak ono to pomůže samozřejmě. Ale děje se něco i u vás v kanclu, kdo nás posloucháte? Máte tam nějaký války v těchto těch horkých dnech?
0: Musíte být jenom v kanclu, nebo probereme i třeba, jak se chladíme doma, co teďka? Jo, tak jestli můžu, já mám teda na to takový speciální trik, mám v mrazáku chladící pytlíky a pak takový chladící plastový boxy, protože jednou nám kurýr dovez mražený jídlo a byly tam takový ty krychle, nebo co to bylo tak. No tak samozřejmě, to si dávám na hlavu, teda v těch vedrech. A už se trošku bojím, že se blíží to, co jsme přežili, kolik to, 2-3 týdny zpátky, jak byly ty vedra. Takže tohle je můj Survivor mod. Co u vás?
2: Já mám tohle stejný a myslel jsem, že jsem jediný, kdo to dělá, takže no. Jsem rád, že nás je víc. Minimálně dva.
0: No ono to krásně, ono to funguje, když stráš na tu hlavu, to zmražený. Ono to tělo se krásně ochladí, ono to chvíli vydrží, ale pak, jak to přestane fungovat a ty to nemáš samozřejmě namražený, tak tě je podle mě ještě větší vedro, než předtím. Co ty?
1: Tak já jsem u té klimatizace, já jsem v pohodě.
0: No jo, tak vy máte
2: tyhle klimatizáře.
0: Dva záchody doma, bazény, přece no, oni mají záchod.
1: To jasně. Vy. Tak jak to máte vy, ať už doma nebo v kanclu, ať už s těma nohama teda, jestli tam máte někoho takového v práci, kdo vás prudí, anebo teda doma, jak se chladíte?
0: Nějaký tričky, jak zvládnout teďka ta blížící se vedra, už dneska bude teplo, zítra kolik, 35, 40 nebo kolik nám slibujou, tak budeme rádi za vaše tipy a triky. WhatsApp znáte 777-937-777, sem nám to můžete poslat jako hlasovku, nebo budeme rádi za klasickou zprávu. Teď si užijte Imagine na Hit Radio, hezké ráno.

0: na 8, krásné ráno z Hitrádia, Michal, Jasmin a David, to jsme my tři. Blíží se brutální vedra, a tak jsme se vás ptali, jestli máte nějaké osvědčené tipy a triky, jak se schladit. Lomeno, jestli vám vadí, když třeba váš kolega v práci chodí na boso.
1: Liduš píše, zdravím vás, já se doma chladím tak, že na sebe večer, než jdu spát, hodím namočenou noční košilku. To se mi v těch vedrech pak osvědčilo. Do rána je sice suchá jako trout, ale na to usínání to vždycky super zabere. Pěkné ráno a držte se všichni, jak to přežijeme.
0: Já teda nevím, jak to máte vy, ale já když jdu v noci spát, tak kdybych si na sebe vzal suchý tričko, tak z toho mám mokrou noční košilku do rána. Taky píše Renča, dobré ránku šampioni, na horka venku, když se musí venku pracovat, je nejlepší si na zápěstí a kotníky dát studený třeba hadr, ovázat a takhle to třeba dělat každou půl hodinu. Pomáhalo to luxusně.
1: Mili ještě píše, ahojky, já miluju svůj home office, kdy můžu pracovat odkudkoliv a v těchto vedrech vyrážím k pískovnám nebo pracuji na lehátku v bazénu. To je prostě top, zdravím vás Budějc. A mně teďka došlo, že jsem ještě viděla, že Japonci vynalezli ledničku, lidskou ledničku přenosnou, kam se opravdu vejde celá jako osoba. A je to normální chladnička na lidi. Jako je to bizár, ale vlastně při představě, že je tady těch 40 stupňů, proč ne?
0: Či to se říká pitevna tomu, ne? Nějakého...
1: Opravdu je to lednička, viděla jsem fotky a snad to tady zavedou taky.
0: Počkej, jakože ty si tu ledničku oblečeš na sebe a jdeš? Nebo jak si to mám představit? Teda?
1: No ne, tak postavíš si ji doma nebo v práci nebo někde a zalezeš si na chvilku.
0: Hele, prosím tě, prostě jde Petr, potřebuji tady ty papíry nebo nevysat? Hele, nebo ne v lednici normálně. Pojďme na muziku, Michal Šulte, Arihep, Better Me, no a přejme si, ať ta vedra zase společně zvládneme. 7 hodin, 17 minut, tohle je Hit Radio a my vám stále přejeme parádní středeční ráno.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte. Michal Schulte a Rehab. 7 hodin 20 minut. Dáváte si Hit Radio, za malou chvíli se stavíme u vás v autě. Bude aktuální doprava, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí, případně kde vás co zdrží, no a samozřejmě těšit se můžete na další hity Činasky Vakuum a taky přichází rychlá pětka za malý moment, soutěž o kurzy Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun, tak s námi zůstaňte.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Peklo čertovina, tak tady se děti nenudí ani minutu. Můžete je legálně poslat do pekla. Zažijete Čertoland Wellness je tady... Zažijete Čertoland Wellness, je tady stylová restaurace a tematické aplikace.

0: Ty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: Čiatečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám Neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám Neutečeš CZ.
1: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Jasně, já ti splním přání, Trio.
6: Ryba jo.
5: Chytrý mozek.
6: Bujné svaly.
5: Kila dolů bez námahy.
7: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
8: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
9: Prahické léto a fotbal z Praha už je tady.
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 11,90 a kuřecí prsní řízky, kilogram za 109,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: opatrní buďte v těchto chvílích u obce Holotín, kde havarovalo osobní vozidlo. Kvůli zranění k nehodě jeli i záchranné složky.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.

0: o jednoho blázna. To se vlastně hodí ke třetí zprávě, o které se bude David bavit v ranním updateu. Tohle jsou Čína s Kivákům na Hit Rádiu v 7.29. Dobré ráno.
1: Ranní update.
2: Pětiletý Brit udivuje snookerový svět. Fred Richards se stal nejmladším hráčem historie, který úspěšně složil významnou zkoušku. Talentovaný chlapec hraje od 2 let a jeho velkým snem je jednou získat titul mistra světa. Basketbalista LeBron James překvapil NBA nečekaným rozhodnutím. Kvůli šanci bojovat o titul se vzdal platu přes 1 miliardu korun a s Philadelphia podepsal 2letou smlouvu za ligové minimum. Ročně si přesto vydělá zhruba 169 milionů korun. Ve Florencii vzniká první centrum zaměřené na prevenci závislosti na sociálních sítích. Projekt bude pomáhat lidem ve věku od 10 do 25 let hledat zdravou rovnováhu mezi časem stráveným online a běžným životem. Zaměří se hlavně na prevenci, vzdělávání i podporu rodičů a škol.
0: Takže slušná odvykačka.
2: Já jsem si tady schválně našel, kolik v průměru stráví čeští mladiství u obrazovek. 4 hodiny 11 minut.
0: Mohla by se podívat, Jasmin, jaký máš průměr stráveného času na obrazovce?
3: Já to vím, já mám 3,55, mě to vyskočilo včera.
2: Pane bože.
0: Máme tady jednoho blázna. Už to vytáčej, 155.
2: Florencie, kdyby se zeptala teda.
0: Vy nám pište na 777-937-777. Chci soutěžit, protože je tu rychlá pětka. Hrajete o kompletní sadu online kurzu Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. Tak pojďme.

0: 34. september na Hit Radio. Rychlá pětka.
1: Dneska v Rychlý pětce hrajete o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě, pozor, 30 tisíc korun.
0: 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od tohoto michelinského šéfkuchaře. Tohle poletí dost možná za Hankou do Jičína. Hani, dobré ráno.
2: Dobrý ráno.
1: Ahoj.
0: Dobrý ráno, ty jsi nám napsala, že bys chtěla soutěžit a že bys výhru věnovala za celý váš pracovní tým šéfovi k narozeninám. Zeptám se, šéfik, no. Šéfik poslouchá, nebo to bude překvapko, když to vyhrajete pro něj?
2: No, doufám, že to bude překvapení.
1: A šéfik teda rád vaří, jo?
2: Hodně rád vaří.
1: Tak to bude pecka.
0: Tak to by měla radost. Tak Hančo, jdeme to zkusit.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Které ovoce se většinou používá na výrobu povidel?
2: Švestky.
0: Mm-hmm.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kterým telefonním číslem se dovoláme na policii?
2: 158.
0: Jo.
1: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Snídaní šampionů, kterou právě posloucháš, vysíláme od 6 do 9 nebo od 6 do 8?
2: Od 6 do 9.
0: Přesně.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaký sport hraje Lionel Messi?
2: Fotbal.
0: Jo.
1: A poslední otázka. Lidé, kteří tyto dny slaví narozeniny, jsou ve znamení ryby anebo lva?
2: Lva.
1: Hani.
0: Hani. Hani, Hani, jsi tam?
2: Jsem tady.
0: Slyšíme se? Ono to vypadlo?
2: Slyšíme se.
0: Počkej, my tě neslyšíme. Hani?
2: Já vás slyším dobře.
0: No my tě slyšíme a vyhráváš!
1: Gratulujeme!
2: No tak to je úžasný, to je normálně úžasný, to je poprvé, co jsem někdy něco vyhrála.
0: A vyhrála jsi to, pro šefa, tak možná to ještě přehodnotíš a kurzy ti skončí u tebe doma, ne?
2: Ne, já mu to s radostí věruju.
0: To bude mít radost. Tak Hanko, zdravíme do Jičína, do města Pohádek, Rumcajze, Cipíska a Manku a taky tvýho šefa a přejeme hezký den.
2: Mám taky krásný den.
1: Ahoj.
0: Ahoj, není zač.
1: Šéf bude mít radost a Hanka přidáno.
0: No, to je vončo, to je vončo, je to vymyšlený. Další kurzy Přemka Forejta pro vás budeme mít zítra a i v pátek o půl osmé.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: DJO, end of beginning, takhle vám hraje středeční Hit Radio 7.39. Dobré ráno, stačí říct jedno jediné slovo, které ve vás vyvolá nepříjemný pocit, a to slovo je zubař. Co to ve vás vyvolalo, vy dva?
1: No, ve mně to vyvolalo takový smíšený pocity a hlavně to, že bych se měl co nejdřív objednat, protože už jsem strašně dlouho nebyl.
0: Možná takové podobné pocity mají i naše posluchači, někteří z nich. Co ty, Jasmin?
2: Já mám zubaře vlastně jako ráda. Já když jsem k ním chodila jako malá, tak jsem měla hrozně dobrou doktorku, který jsem vždycky nesla nějaký výkres, ona si to tam lepila na stěny a byla fakt milá, takže ten vztah vlastně mi nastavila dobře a nevadí mi tam chodit. Mám horší doktory v kapse.
0: Já proč se o tom bavím? Já totiž zítra jdu k zubaři na čištění kanálku.
2: Yes.
0: A vlastně jsem tak jako přemýšlel o tom, proč se těch zubařů vůbec bojíme, protože v dnešní době oni tam píchnou i někci umrtví to a vlastně i kdyby tě tam mlátil kladivem, tak nic necítíš, jo. Myslím si, že jsou mnohem horší věci, než jako je zubař.
2: Já si myslím, že vadí lidem ten zvuk třeba toho vrtání v té puse, že i tohle je nepříjemný, že to nemusí být ten bolest.
1: Nebo to, kolik potom musí vytáhnout z peněženky, že jo?
2: Nebo.
0: To je, Davide, myslím, že jsi na to kápnul, to je vlastně ta nejhorší věc na tom celém procesu, no. Že nejde ani o to, že to jako možná bolí, ale opravdu pak to zaplatí.
1: To bolí dvakrát takzvaně.
2: To jsem tady říkala, myslím, jak moje ségra šla k zubařce a ségra má takovou prohřízlou pusu a šeptala jí tam něco do ucha a máma říkala, a co vám tam říká, prý, ne, nic, to je mezi náma. A pak jí to ta doktorka řekla, že ségra se ptala, vy prý vyděláváte hodně penízků, jo? A zubaři jsou na tom dobře, no.
0: No já teďka, pardon, Davide, spíš jako přemýšlím, ty jsi mě si dostal do takový zvláštní situace, že opravdu, já jsem nepřemýšlel o tom, kolik to bude stát, kolik tak stojí čištění takového kanálku?
2: Mě kanálky ještě nečistili.
0: Je to jeden kanálek, jestli by to David mohl najít někoho, třeba, koho to čeká, my jsme spolu neřešili vůbec cenu, já tam byl jenom na prohlídce, to chtěl litr, jo.
2: No.
1: 2800 do 10 000 korun. Mm-hmm. Celková částka samozřejmě závisí na počtu kanálků v zubu.
0: Tak kanálek asi zůstává.
1: Nic se čistit nebude. Je to čistý dost.
2: Ale vy jste tady nakousli, že teda jsou i věci horší než zubař. Hmm. Tam já se podepisuju, pro ženy samozřejmě ženský
0: jasně,
2: doktor.
0: Jasně, určitě. Tak pak i doktor, který má na starosti jakoby zadek a tak dále. Ale spíš si říkám, já bych se víc bál jít třeba k očaři. Jo? Třeba když někdo šáhne před oko nebo takhle, tak to je fakt jako velice nepříjemný.
2: Já nosím kontaktní čočky, takže do oka si furt něco takhle dávám, vůbec mi to nevadí. Očař v pohodě.
0: Víte co, my bychom to chtěli po vás, my se tady nějak tak jako nedohodneme, nám ty doktoři prostě nevadí, jo. Ale jestli vy máte něco, koho se fakt bojíte, jo, jaký to je obor, tak nám to napište, nebo nám to nahrajte jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777, necháme se překvapit. Za chvíli taky Coldplay, Lady Gaga, no a aktuální doprava.
3: Na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
4: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
5: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
4: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
5: To asi jo, no.
4: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
5: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
4: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
5: Tak to je slušný.
4: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
5: A to je jako kolik?
4: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den dvakrát a až do důchodu.
5: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
4: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
5: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Extra. excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Třetí část kvalifikačního seriálu Na velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou je tady. S ní přichází dostihové souboje nejlepších koní a jezdců. Sledujte napínavý dostihový program už tuto sobotu na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz. Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
7: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
8: Ne, to je cyklopecka.
7: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
7: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
8: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
7: Cyklopecky.info.
8: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
7: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
9: Ahoj, jmenuji se Hugo a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
10: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím cercat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
11: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
12: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Řidiči, dávejte si teď ráno velký pozor na Chrudimsku. Komplikace v dopravě hlásíte poblíž obce Trhová Kamenice, kde je podle vašich informací zvěř na vozovce. Dávejte si tam pozor.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej, tatínka.
15: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
17: Ráno na Hit Rádiu.

Dead Dance. Tohle je Lady Gaga a tohle je vaše Hit Radio v 7.53. Michal, Jasmina, David. Přejeme hezké ránko. Zítra jdu na čištění kanálku, teda možná, my jsme tady rozjeli téma zubař a jestli je vlastně nějaký doktor, kterého se bojíte víc. Přišli

0: gastroskopie a magnetická rezonance, že má prej fobii z uzavřených prostor, což teda to musí být ostrý, no, v ten moment.
1: To píše Váno a taky tady zpráva od Týny. Ahoj, do studia mě zvedá krevní tlak, návštěva doktora na krevní tlak. Když tam jdu, tak už dopředu vím, že mi vynadá a proto už v čekárně cítím, jak mi začíná bušit srdce.
0: Já mám teda něco podobného, že v moment, ať jsem jako kdekoliv, když mi někdo začne měřit tlak, nebo jde na řadu nějaký očkování nebo něco, hlavně ten tlak, tak já v ten moment opravdu se mi rozbuší srdce a je mi zlé a vždycky mi říkají, vy máte ten tlak hrozně vysoký. Já říkám, ale to mám z vás, že se toho bojím, já to jinak jako nemám.
1: Ona tam taky padla ta magnetická rezonance, byl jsem na tom asi dvakrát a nejlepší je, že na tebe zavolá sestřička přes nějaký tam mikrofon. Tak teď se, nebo teď, doktorka, teď minutu nesmíte polknout. No samozřejmě, že během té minuty si potřebuješ polknout nejvíc na světě, jo. Kdyby to neříkala, tak se nic nestane. Takže možná víte, kdo to máte za sebou. Taky tady máme pár hlasovek. Pojďme na tu od Nicole.
2: Dobré ránko. Tak z lékařů mě nejvíc vadí zubař. Nesnáším, když mě cokoliv dělá na zubech, ať už je to jenom pouhé čištění nebo vyndávání zubního kamene, prostě všechno mi tam strašně vadí. Ať se třeba nebolí, tak ten pocit je pro mě strašný. Za čištění kanálků mě zubařka řekla 25 tisíc, teda že začínáme na 25 tisících, takže
1: ne.
2: Taky super cena, doufám, že to budeš mít levnější.
1: To ne.
2: A domy z doktoru nevadí, taky ku podivu ženský doktor, po třech dětech si myslím, že už mi to je úplně jedno. Pěkný den.
1: Jak 25 tisíc začištění kanálku, to ne.
0: To je teda síla.
1: To ne.
0: To se plácneš přes kapsu, Míšo.
1: No, já doufám,
0: no
1: že
0: ne 25, start na 25.
1: No start, já jsem se ho teda neptal, kolik to bude stát, ale on říkal, že to nebude bolet. Což si myslím, že teda kecal, jo. Máme tady ještě hlasovku od Jarky z Ústí.
3: Ahojky, tady Jarka z Ústí. Tak já teda musím se přiznat, opravdu nemám ráda zubaře, protože si pamatuju ještě takový ty školní a to byly teda šílený sadistí. Ale pravdou je, že radši půjdu 10krát k zubaři, než jednou ke gynekologovi.
1: Je teda pravda, že ty školní zubaři, to jsme se tady bavili, no. Já jsem říkal taky asi dva týdny zpátky, že to byly opravdu sadisti, k ním nikdo nechtěl.
0: Byla to teďka vyloženě tvoje citace, ano.
1: Ty jo. No tak já jsem teda sám zvědavý, kolik za to čištění toho kanálu zítra dám, tak to se dozvíme, jdu tam zítra, takže v pátek ráno. Tak pokud vás to zajímalo, budeme rádi, když tady u toho budete a myslím si, že to bude hodně bolet teda při tom placení. No tak vás, koho čeká dneska nějaké vyšetření, držíme palce, tvůj tvoj, ať to dobře dopadne. No a pokud jste třeba teďka už v čekárně někde, no tak George Ezru a Shotgun vám tam posíláme. Hezké ráno.

0: Dámy a pánové, posloucháte Hit Radio a stalo se něco naprosto neuvěřitelného. My jsme tady před malou chvílí řešili to, že jdu na čištění kanálku zítra. A přišla mi zpráva na WhatsApp od mého zubaře, který teda evidentně poslouchá, tak to čištění kanálku bude stát. Hádejte, Jasmin, tipni si.
1: Já nevím, tak 12.
0: Co, David?
2: Tak já tipnu 5.
0: David, jsi blízko, bez 30 korun. Takže bude to bolet, ale nebude to tak strašný. Takže 4 970 korun.
1: Takže zubař ti poslouchá a teda napsal ti teďka.
0: Tak Radku, zítra jsem u vás a těším se teda.
2: Chceš na dokáže cuknout s tou cenou, ne? Trochu se takhle
0: nedokážete s tím cuknout, pane Sedláček? Tak zítra se těším.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj 2měsíční vstup do CrossFit gymu Bon Factory.

0: Present na Hit Radio. Hit Radio.
1: Přijďte 10x a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Evropy míří další vlna extrémních veder. Nad kontinentem se vytvoří takzvaná tepelná kupole, která přinese dlouhotrvající horké počasí i do střední Evropy. Ve Francii mohou teploty přesáhnout 40 stupňů, ve Španělsku se místy očekává až 45. Do Česka a okolních zemí dorazí největší vedra už ve druhé polovině týdne. Meteorologové upozorňují, že teploty budou místy až o 15 stupňů vyšší, než je pro toto období obvyklé. Podvodných SMS zpráv v Česku rychle přibývá. Kyberzločinci letos v létě ve velkém rozesílají falešné zprávy o dopravních pokutách nebo problémech s doručením zásilek. Jejich cílem je přimět příjemce, aby klikl na odkaz a zadal své platební nebo osobní údaje. Poznávacím znamením bývají neznámá telefonní čísla, podezřelé internetové odkazy nebo naléhavé výzvy k okamžitému zaplacení. Odborníci radí na podobné odkazy neklikat a vše si ověřit přímo u úřadu nebo dopravce. Labe v Ústí nad Labem je na kriticky nízké hladině, překamá jen 125 cm, tedy 8 cm pod hranicí sucha. Po některých částech říčního dna se dá běžně chodit a na vzniklých ostrůvcích se objevuje vegetace i ptáci. Normálně přitom Labem v těchto místech protéká zhruba 4x více vody. Meteorologové navíc varují, že pokud nepřijdou vydatnější srážky, může se situace v dalších dnech ještě zhoršit. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Řidiči pozor, od pátku do pondělí mezi Náchodem a Červeným Kostelcem neprojedete. Kvůli stavbě mostu před tunelem Dolní Radechová povede objížďka přes Hronov. Tunel i celý obchvat mají být hotové v roce 2028. Na Černé hoře se dáme ještě počasí, trošku přitvrdíme v teplotách, slunce nám vyžene maxima mezi 29 až 34 stupňů ve stínu. K tomu čekáme jasno až polojasno, žádné přehánky zatím nejsou v dohledu. Taková bude středa právě u nás na východě Čech.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
12: Jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
13: Tak Davem, dobré ráno.
14: Ahoj, hezkou středu.
13: Snídaně šampionů. Jsi skoro 4 minutky po 8, rozjíždíme poslední hodinu středeční snídaně. Jsme rádi, že jste u toho s námi.
14: Před náma teďka Ed Sheeran, jeho Galway Girl a taky Kelly Clarkson.
13: Tak si to pojďme užít.
11: Hit Radio Čer.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu. Kelly Clarkson, 8 hodin a 7 minut. Hezké ránko. Taky máte svoji schovku na klíče od bytu, od domu. Odjíždíte na dovču a necháváte klíč sousedovi pod květináčem u dveří. Tak pozor, protože právě na tahle klasická místa zloději chodí absolutně jako první, takzvaně najisto, jo? Protože přibývá vykradených případů bytu a to bez poškozených zámků. Zloděj prostě přijde a sáhne tam, kde si myslíme, že máme geniální schovku. Takže pod rohošku, do květináče, do boty, kamkoliv, jo? A tak si říkám, proč teda schováváme ty klíče na místa, která jsou jako úplně jasná, provařená?
1: No to se chci zeptat, já jsem v životě neschovala nikam klíče. A když už jedu teda na nějakou delší dovču a nechci, aby mi chcípli kytky, což se většinou stejně stane, tak to dám prostě domů rodičům.
0: Tak my jsme měli vždycky klíč v botě teda. Jo, dneska už to tak teda není, ale prostě dřív normálně do boty, no. A přitom ten zloděj asi není úplně hloupý a řekne si, tak počkej, tak kouknu se tady, tady je botník, tady jsou boty a tam to asi nebude, tam přát nebudu. Vy někam schováváte klíče?
2: Taky do boty a udělal jsem to teďka o víkendu. Takže po týdne zprávě už to asi dělat nebudu.
0: To je fakt, no.
1: Proč teda ale schováváte ty klíče? Jakože v jakou situaci
0: no tak,
1: je tam dáte?
0: Asi často, když třeba by se zaboukla dveře, tak pro jistotu, aby tam ten klíč byl, a nebo právě třeba, když jedeš na tu dovču, aby tam ten soused ten klíč měl a nechceš ho nechávat u něj, jo, což je postavený na hlavu. Jak říkám, teď se rozmohl takový prázdninová klasika, že zloději řádí a právě jdou tam najisto, odemknou si, zamknou za sebou, byt vybílený, jo. Takže nás zajímá, jestli vy teda schováváte, vy, kdo nás posloucháte, jestli máte takovou v vozovkách tajnou schovku na klíče, nebo jestli máte něco vymakanějšího, kam teda schováváte.
2: Napište, co to je za skrýš a kde bydlíte,
0: Přesnou adresu, číslo popisný. Ne, opravdu, schováváte klíče, případně kam? A jestli neschováváte, taky nám napište. Budeme rádi, když nám to pošlete na WhatsApp jako hlasovku 777-937-777 nebo nám to sem hoďte klasicky zprávou. Teď Ed Sheeran, Galway Girl na Hit Radio v

0: Kato a John, tohle jsou hity ve čtvrt na devět, posloucháte Hit Radio. Doba dovolených, zloději řádí, jdou k nám domů najisto, protože klíče schováváme na absolutně provařených místech, v botě, pod rohoškou, květináči. Já si teda myslím, že schovat klíč pod rohošku s nápisem Welcome je opravdu majstrštyk.
1: Mirka nám napsala, že by nikdy nenechala klíč v botě nebo bar, kde přede dveřma. Nevím, necháme botu. Proč ten klíč zrovna nedat tomu sousedovi, když o něm stejně ví? Zdravím. No, to je fakt, to jsme tady říkali.
0: No jasně, taky píše Markéta, taky, tak my máme malý umělý duty kámen, který je mezi ostatními kameny, v něm malý klíč od dveří. Místo neměníme, v předdveří je druhý klíč od domu pod dutou kachličkou. I dle návodu je problém je najít, tak hezký den, raní trojko.
1: To nebyl duty kámen, ale duty kámen, ale v pohodě.
2: Duty free kámen.
0: Já jsem si říkal duty, že to je nějaký model kamene, takže... Počkej, ta celá zpráva je s diakritikou a jediný slovo bez čárky je duty.
1: No, tak přemýšlet trošku. Jitka, my máme schované náhradní klíče od baráku ve psí boudě. No nevím, kdo by si tam pro ně chtěl zajít, vzhledem k tomu, že máme dva psy, 50-kilový a 40-kilový pes.
0: To je nápad. To jsme možná poradili vám, kdo máte nějaký takovýhle větší plemena. Taky píše Irena, ahoj ve spolek. Se sousedkou jsme si vyměnili klíče od bytu. Věříme si, tak jsou kytky v době nepřítomnosti v pohodě. Mm-hmm. A manžel se taky nestěžuje. Taky tady máme hlasovku od Lucie.
3: Ahoj šampioni, tady Lucie. Tak my jsme dali náhradní klíče jednou tchánovi z Kýví, no a oni potom, když jsme se vrátili a ho domáhali se vrácení, tak tvrdili, že jsme jim žádný nedali a doteď je vlastně nemáme, ale naštěstí jsme se už z toho bývalého bydliště odstěhovali, že nám je to vlastně jedno. Ale pokud teda chcete ztratit klíče, tak je můžete dát starým rodičům. Tak se mějte, ahoj.
1: No to je asi dobrá schovka na věky, no opravdu.
0: No tak vy, kdo jedete někam na dovču, znova varujeme, připomínáme, že zloděj opravdu řádí a že ty klíče je potřeba pořádně schovat a nebo je svěřit někomu, komu opravdu věříte. Dua Lipa, Houdini, v tomhle můžete věřit nám, další parádní hity nachystaný, no a za malou chvíli taky zvládneme aktuální dopravu, tak hezké ráno.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné? Nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemepropardubáky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
2: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
3: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohnout 4x4 pořídíte již od 6 Vrchlabí. Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohnout 4x4 pořídíte již od 654 980.

0: Takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
1: K tomu spoustu zábavy, program pro děti
0: a levné vstupenky kupujte na krkonošskeslavnosti.cz.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Hudební léto vrcholí. V sobotu 8. srpna dorazte na Friends Fest do Pardubic. Marpo, David Koller, Tublatanka, k tomu FMX Show, Rodeo, silná atmosféra a celodenní program. To je Friends Fest. Jeden den, jedna vstupenka, tisíce zážitků. Více na friendsfest.cz.

0: Vajíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn. Tak co, Klára?
2: Kámo, vadí, že je malej.
1: Malej? A řešíš to nějak?
2: Ne, na to je moc malej.
1: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
3: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.

0: sítí. Kalskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehoda se stala na Svitavsku, opatrně mezi Černou horou a Milonicemi, kde jsou v sobě dva osobáky. No a pozor taky v Pardubicích, Pražská ulice, kde hlásíte zdržení.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Černá hora.

0: Je 8:30, minuta na vrch. Dáváte si středeční Hit Radio Dobré ráno a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Na Česko míří další vlna veder. Odborníci připomínají, že ventilátor nemusí vždy pomáhat. Při velmi vysokých teplotách může lidské tělo naopak ještě více zahřívat. Nejúčinnější ochranou před vedrem tak zůstává klimatizace nebo pobyt v chladném prostředí. Máslo v českých obchodech výrazně zlevnilo, zatímco ještě před několika měsíci stálo v akcích kolem 40 korun, dnes ho některé řetězce nabízejí už za 20. Odborníci ale radí sledovat nejen cenu, ale i gramáž a podmínky akčních nabídek. Češi vybírají hotovost z bankomatů stále méně. Počet výběrů dlouhodobě klesá hlavně kvůli rostoucí oblibě plateb kartou a mobilem. S menším zájmem o hotovost navíc ubývají i některé bankomaty, především v menších obcích.
0: Když se na těm zamyslíme, znáte PIN ke své kartě vůbec?
2: Tak PIN bych se ještě vzpomněl, ale dlouho bych vzpomínal na to, kdy se naposledy vybírali. Fakt, že
0: no,
2: ty bankomaty mizej a potřeba mít u sebe hotovost taky.
3: Já si myslím, že my ženy vybíráme častěji, protože když chodím třeba na nějaký kosmetický služby, nechty a takhle, tam oni to chtějí v hotovosti. Takže já si PIN pamatuju velmi dobře a vím, i kdy jsem vybírala.
0: Jo, takhle, tak to my nepamatujeme. No. To my
2: a navíc to tvůj přítel nemůže trackovat, že jo? Když se doplatí hotově, tak jako by se to nestalo.
0: To je Ončo. Hey Mambo, Italiano, Shaft 8:33.

0: Tohle je song, který se často hraje jako svatební tanec novomanželů, možná i vy jste na to tančili. To model Another Love, 8.39. Krásné ráno z Rádia.
1: Upřímně, kdo z nás už někdy nepředstíral, že jsme v pohodě, jo? Že se nás někdo zeptá, jak se máte, vy sice máte špatný den, ale řeknete, jo, je to v pohodě.
0: Nebo vy řeknete, no nic, v pohodě.
1: Nebo před návštěvou, že uklidíte jenom to, co je vidět, věci, co byste měli opravit, tak prostě jenom zamaskujete. A to se přesně teďka stalo na Slovensku, kdy tam Slováci uschlý keře a uschlou trávu prostě přestříkali na zeleno. Bylo to málo zelený, bylo to zažloutlý, tak na to hodili barvu a je vymalováno.
0: Ono doslova, ono vám to možná přijde jako super nápad, jo. Do té doby, než pokud jste to ještě nevěděli, a než se podíváte na fotku nebo na video, který koluje po internetu a jako dobrý, zelená keř, jasně dává to smysl, jenomže ona je to taková zelená, jako skoro reflexní zelená.
1: Jedovatá.
0: Taková ta jedovatá zelená, jo. A myslím si, že kdyby ten keř nechali v původním stavu, takový jako polohcíplej, tak by to bylo méně nápadný, než když tam vlezeš do té zahrady a vidíš, jak tam svítí ten keř, jak zelničáři prostě, jo. Tak k tomu snad

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel, František Kinský.
2: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živý medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
0: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemeproparduváky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
9: Tak to kecáš!
10: No kej, co? Kámoš má ještě větší.
9: A co na to jeho holka?
10: Našla si jinýho. Ten má malej.
9: No jo, zlatej malej.
11: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
12: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 tisíc kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
13: Pořád jste tady.
14: Tak to dělají šampioni. Snídaně.

0: jedno kafčo, jedno espresso macchiato pro vás na Hitrádiu. 8.51. Espresso macchiato. Taky se vám stává, že ležíte v noci v posteli, okolo je absolutně ticho, ale vy přesto slyšíte divný, hluboký... Jakoby soused zapnul mrazák, nějaký hodně starý mrazák, tak vědci zjišťovali, co to je. A vlastně... Máme pro vás dobrou i špatnou zprávu, jo? Tohle totiž řeší tisíce lidí po celém světě a vědci potvrdili, že v drtivé většině případů nejde o nic nadpřirozeného, ale je to neschopnost našeho sluchu pobrat nízkofrekvenční šum z běžných spotřebičů nebo vzdálené dopravy.
1: Tak já jsem do dnešního dne neměla pocit, že bych něco takového slyšela, ale až přijdu domů a hlavně večer asi teda, když všechno utichne, tak se na to budu soustředit.
0: Jako to hučení tam probíhá, no, takhle večer. Nejhorší je teda, když spíš u známýho a jediný místo v tom bytě je třeba poblíž lednice, když začne v noci namražovat.
1: Lednička namrazovat. A hlavně hodiny třeba, že jo, když někde takhle
0: Ježiš,
1: spíš
0: jakmile,
1: a tíká.
0: Jakmile se do toho... zabředneš, tak každá vteřina tu noc je prostě strašně dlouhá, jo. Mě teda osobně ale sterilní ticho vadí. Já potřebuji spát s otevřeným oknem, aby alespoň něco malinko tam hučelo, protože když je úplně ticho, tak pak se zase bojím, že uslyším nějaký zvuk odvedle a budu se vnímat, budu se stresovat už jenom kvůli tomu, jo.
1: Tolik problémů v jedné ložnici.
0: Tady máme ale taky, my si vzpomenete na film Gimple, tam se to taky řešilo.
2: Co to? Ten transformátor. To
0: děláš ty?
2: To děláš ty?
1: Ježíš, tak to si dám dneska.

0: jsou Green Day, Boulevard of Broken Dreams, 8.57, taky poslední song čtvrteční snídaně. Jdeme se s vámi rozloučit.
1: Slyšíme se zase zítra od 6 do 9 s Davem, tak díky, že jste byli u toho.
0: Po 9. další muzika Avicii, taky Linkin Park, Aura Dione a Rock Mafia. No rozhodně se máte na co těšit.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Mějte se fantasticky, užijte si středu, zvládněte to případně v práci a zítra.
1: Ahoj.
0: Čau.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, silnice vypadají proteč klidně. Mám tady akorát upozornění, že na dálnici D35 poblíž Svitav mezi 190. a 200,5 kilometrem ve směru na Olomouc v levém jízdním pruhu probíhá údržba zeleně. Jinak to je zatím vše, pokud ale něco náhodou máte, tak vaše dopravní info volejte na 801 1100.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. V sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
10: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Nekuřte nám v Krkonoších, tak to je vzkaz pro kuřáky od správců Krkonoš. Platí tady celoroční zákaz a teď v době sucha je vysoké riziko požárů. V Národním parku je zakázáno rozdělávat oheň v lese i do 50 metrů od jeho okraje, používat přenosné vařiče a nebo zapalovat svíčky u pomníků nebo božích muk. Jakýkoliv zárodek požáru mají lidé okamžitě hlásit na linku 150 nebo 112. Je vedro a sucho a to je také důvod, proč rybářství Litomyšl předčasně slovilo 5 rybníků a dalších 10 je na hraně. Hladiny vody dál klesají a vysoké teploty zhoršují podmínky pro ryby. Pokud nezaprší, mohou následovat další výlovy. Řidiči pozor, od pátku do pondělí mezi Náchodem a Červeným Kostelcem neprojedete. Kvůli stavbě mostu před tunelem Dolní Radechová povede objížďka přes Hronov. Tunel i celý obchvat mají být hotové v roce 2028. Markéta Davidová stále není zpátky v plném tréninku. Česká biatlonistka dál rehabilituje po opakovaných problémech se zády a na první letní soustředění na sněhu s týmem vůbec neodjela. Podle trenéru zatím neabsolvuje běžnou přípravu a o jejím návratu rozhodnou až lékaři. Sluníčko se nám ve východních Čechách do toho dneska zase slušně opře. Čekáme teploty 26 až 31 stupňů Celsia a k tomu jasnou až polojasnou oblohu.
11: Hani, ty jsi taky do toho teda opřela.
10: Jo, má to grády.
11: Má to grády, jdeme na to.
2: Hit Radio Černá Hora.
11: Po snídaní šampionů startuje minutku po 9. dopolední drive na Hit Radio Černá Hora. Od mikrofonu vás zdraví Jana Šmurdová. No a dneska, řekněme tak, za pár hodinek dorazí tým Hit Radio Černá Hora do Třebechovic pod Orebem udělat letní jízdu a poté se přesouvá do autokempu v Rozkoši. Jste připraveni? Já ano, protože už mám pro vás taky připravenou muziku. Začínáme s Avicim.

0: nechci nic říkat, děcka, ale už je to tady.
1: Letní jízda Hitrádia Černá Hora.
0: Konečně, dnes zastávka v Přebychovicích pod Orebem a na koupališti v autokempu Rozkoš. Plavky určitě máte, tak hlavně doražte. Věřím, že bude super nálada, o kterou se také postarají třeba oblíbené bambrobolové turné nebo soutěže o ceny, kdy získáte třeba sladké dobroty jako makronky od cukrárny Pink Roses nebo školní výbavu od největšího prodejce kancelářských a školních potřeb Emado. No a samozřejmě těch cen je mnohem více. To ostatně také najdete na našem webu hitradio.cz. Teď si ale představte, že jste na tom koupališti a skáčete do vody. Tak jaký výskok by vás vystihl? Šipka, bomba, placák nebo raději opatrně po schůdkách? A když jsme u toho, vzpomenete si na váš nějaký nezapomenutelný skok do bazénu? Na 601-292-464 mi posílejte vaše zprávy nebo hlasovky. No a společně v éteru po muzice.
1: Před slunce.

0: tě na tobogán. Počítej s pořádným mejdanem. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hitrádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hitrádio Černá Hora CZ.
1: Ty nejchutnější zákusky a makronky jedině v Pink Roses v Hradci Králové. Pink Roses, Gočárova třída a obchodní centrum Futurum.

9 hodin 21 minut, ladíte Hitrádio Černá Hora a už se vám stalo při skoku do vody, že jste ztratili plavky. Já se přiznám, že mě ano. My ženy to vůbec máme náročné, my ty plavky můžeme mít na sobě, ale na tom vršku se to pak i celé posune, odsune a je vystaráno. Píšete mi na WhatsApp vaše legendární skoky a jeden takový má i Marek. Píše, já jsem král bomb, nejradši skáču bomby, nikdy ale nezapomenu na den, kdy místo bomby celé posune, odsune a je vystaráno. Píšete mi na WhatsApp vaše legendární skoky a jeden takový má i Marek. Píše, já jsem král bomb, nejradši skáču bomby, nikdy ale nezapomenu na den, kdy místo bomby jsem se pokusil o šipku a stáhly se mi úplně plavky. Bylo mi 15 a měl jsem pocit, že

0: 0800 022 464 mi dál posílejte hlasovky nebo zprávy. Řešíme, jaký výskok vás vystihuje, jestli je to šipka, bomba, placák a jaký je váš nezapomenutelný skok do bazénu. Za chvilku společně s vámi v éteru Hit Rádia Černá Hora.
1: Před sluncem tě ochrání faktor 50.

0: počítej s pořádným mejdanem. Bumperbólové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hitrádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hitrádio Černá Hora, CZ.
1: Ty nejchutnější zákusky a makronky jedině v Pink Roses v Hradci Králové. Pink Roses, Gočárova třída a obchodní centrum Futurum.
2: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Co to je?
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumím.
7: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Zatart, opravdový elektrospecialista.
8: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemepropardubáky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
10: A nyní i s nejvýhodnější možností pro nájmu.
11: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
12: Hurá! A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu?
11: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
12: A budou mít otevřeno?
11: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
12: Tak jedem! Kubištovi trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
13: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.

0: Vajíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude
1: je fajn. Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen.

0: Zen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

svým z Péteru Hytrária Černá Hora v březnu příštího roku u nás v Česku v O2 aréně. My teď tady ale máme vaše zprávy, za což jsem moc ráda. Dnes jede Hytrária Černá Hora za vámi s letní jízdou na koupaliště do Třebechovic pod Torebem a pak na koupaliště v autokempu Rozkoš. Když přijdete, bude to jedině super. No a z toho vznikla taky otázka, jaký výskok vás vystihuje. Jestli je to šipka, bomba, pasák a jaký je váš nezapomenutelný skok do bazénu. Napsal Tomáš. Ahoj, tak mě asi vystihuje placák. Jednou jsem chtěl udělat šipku, nevím, co se stalo, ale skočil jsem místo toho strašného placáka a potom mě všechno hrozně pálilo. Když vidím někoho, jak skáče placáka, bolí mě to taky. Placáka jsme asi zažili už každý. Napsala taky Jana. Do bazénu jedině opatrně po skutkách. Zvykám si minimálně 10 minut. Do ledové vody skočit nedokážu. No, Jani, do ledové vody buď hodinu lezete, anebo musíte prostě hned skočit. Lenka, hezké dopolko, do bazénu ne, ale před těmi 30 lety jsme chodili na rybník, voda tak čistá, že když si v ní byla po kotník, palce na nohou si neviděla. No a v těch cca 12 letech jsem skočila z mola a za mnou někdo a trefil mě a já se otočila a hledala, jak se dostat nahoru, ale dala jsem to. Ty bláho, Léni, no to asi nikdo nechce z nás zažít, jinak Lenka pokračuje. Jo, a u moře se můj syn potopil, seděl na dně, já ho hledala a on prý si se lekla, co? Tak na to jsem napsala Lence, že by ten můj dostal lepáka. Prostě tyhle hry na konečnou nedávám, lidi. Tohle, jako to je masakr. Další napsala Lucka. Ahoj, já si pamatuju jeden spíš pokus o skok do bazénu. Jenže předtím mi uklouzly nohy a já v bazénu skončila. Ale jinak, než jsem chtěla a bolelo to. Tomáš, u mě vede kufr skrčit nohy a čekat náraz. Nejlepší skok byl do bazénu na svatbě mého bráchy celý v obleku. Tak jo, lidi. Můžete mě prosím vás někdo ještě říct, jaký je rozdíl mezi bombou a kufrem do bazénu? Já myslela vždycky, že to je toto samý. Jinak moc díky za vaše zprávy k tématu, váš nezapomenutelný skok do bazénu. Kdo pádíte dneska k vodě, tak hlavně dávejte na sebe pozor. A nezapomeňte, letní jízda Hytrária Černá Hora jede dneska za vámi.

0: vámi je také Jana Šmurdová a dovolte mi, abych vám připomněla, že stále můžete díky nám získat dvě vstupenky na hudbu na Vinicích s Rajvkou v Kutné Hoře. Stačí sledovat náš Facebook nebo Instagram, anebo oboje, úplně nejlépe. A pod příspěvek dát komentář s vaší odpovědí, jakou kapelu nebo hudebního interpreta si nechcete nechat ujít na živáka tohle léto. No a když získáte vstupenky, tak termín a kapela je už čistě na vás. Takže záruka, že si to užijete, je více než jasná. Více dál na Facebooku nebo Instagramu, kde jsme jako Hit Radio Černá Hora.
1: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
2: Špičková vína.
1: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.
3: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinc.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Tahitské léto Aquapalace Praha už je tady.
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzavek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Každý už tam bude.
9: Přestaň! Tím mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vošky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
12: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak.

0: www.ekoprodukt.cz. Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny. Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. Bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
5: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
6: firmanazážitky.cz.
7: Jasně, já ti splním přání, Trio.
8: Ryba jo.
7: Chytrý mozek.
8: Bujné svaly.
7: Kila dolů bez námahy.
9: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
10: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
11: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přijďte objevit, jak vznikají skleněné vánoční ozdoby. Komentovaná exkurze, kreativní dílna a namalovanou ozdobu si odnesete domů. A workshopy zvládneme i přímo u vás ve firmě. Vánoční ozdoby DUV Dvůr Králové. www.vánočniozdoby.cz.
12: Černá Hora.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Nehoda se stala, a to v Hradci Králové v Sadovské ulici u křižovatky s ulicí Karla Čapka. Počítejte tady určitě s omezením a projíždějte opatrně. A opatrně také na trase z Hořic směrem na Jičín před Ostroměří. Tady probíhá údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj 2měsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory.

0: na Hit Radio. Hit Radio.
1: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
6: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Tak nejen lidi trápí kela navíc, každý druhý pes má nadváhu a podle veterinářů za to často můžou sami majitelé. Varovným signálem je, když u psa při pohlazení necítíte žebra anebo ztrácí pas. Obezita zvyšuje riziko cukrovky, problémů s klouby i srdcem a může taky zkrátit život. Co s dětmi teď v létě? Chcete, aby se v létě hýbali a sportovali? Tak ideální je vyrazit od 1. do 9. srpna do sportovního parku Pardubice, který už po 10. nabídne desítky sportovních stanovišť, různé exibice a také sportovní osobnosti.
7: Zapojí se více než 60 sportovních klubů a některé u nás budou mít premiéru. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet rekordní počet sportovních stanovišť a procházku parkem jim usnadní vlastní mobilní aplikace s mapou, přehledem akcí i aktuálními informacemi. Připravené jsou tisíce medailí a diplomů, nová odměna pro ty nejvytrvalejší i spousta vzdělávacích a zábavných aktivit.
6: Tolik mluvčí Pardubic Alexandra Tušlová. Přes 220 tisíc lidí muselo kvůli požárům v jihovýchodní Francii opustit své domovy. Hoří od minulého týdne a za tu dobu schořela plocha 4x větší než Paříž. Hasiči s obavami vyhlížejí tropické 40, které můžou situaci ještě zhoršit. Už se postavilo přes 100 kilometrů protipožárních bariér. Českou fotbalovou reprezentaci by mohl poprvé v historii vést zahraniční trenér. Hlavním kandidátem na lavičku národního týmu je 52-letý Španěl Santi Denia. Denia získal se španělskými mládežnickými reprezentacemi několik velkých titulů. Jeho jmenování ale zatím není jisté. Ve vedení českého fotbalu totiž podle zákulisních informací nepanuje na angažování zahraničního kouče shoda. Tak koukala jsem na víkend a 40 už tam nevidím. Maxima kolem 33 stupňů ve stínu, takže zas taková hruza to nebude. Jako pátek 39, tak to tam je. Ale vlastně o víkendu bude podobně jako dneska. Taky čekáme 27 až 31 stupňů a jasno až polojasno.
8: A teď ono to léto taky jako musí být.
6: No, nebudem se stěžovat.
8: Ano, a taky máme základ. Letní jízdu díky tomu, že?
6: No, zaplať pánbu, že můžeme vyjet.
8: Přesně tak.
4: Hit Radio Černá Hora.
8: A s ním taky právě teď dopolední drive a je naši Murdová. Za chviličku s naší Hankou probereme sportovní park Pardubice, teď ale

0: Happy v éteru Hitrária Černá Hora a happy taky za mikrofonem Jana Šimurdová, Hanka Poskočilová.
1: Ta ještě happy year.
0: Jo, to si ještě počkáme. Happy New Year. O víkendu, konkrétně 1. srpna v sobotu, teď startuje sportovní park v Pardubicích. Ty, Hani, společně s Martinou Adamu ho moderujete.
1: Ano.
0: Akce trvá každý den až do 9. srpna, je to tak?
1: Přesně tak.
0: Co víme, že si tady každý může zkusit, jsou různé sporty, super na tom je, že toho můžete využít všichni, kdo máte děti a najdete tak třeba sport, ke kterému vaše dítě bude mít nejblíže.
1: Je to tak, hele, můžu to jenom potvrdit a myslím, že to je naprosto skvělá záležitost pro všechny věkové kategorie. I třeba pro menší děti, větší děti. Za 120 korun si koupíte klidně na pokladně, pokud ještě nemáte hrací kartu, a klidně 9 dní tam obcházíte ty stanoviště a můžu říct, že tam některé děti tráví skutečně celý den. Je tam stín, je tam občerstvení, pro rodiče skvělý kafe, jo, prostě bomba. Takže sport a tohle to všechno dohromady, plus exibice, koncerty, je to super. A neříkám to proto, že to moderujem s Marťou.
0: Já na to vidím i obrovský jako benefit v tom, že to je přesně to, po čem my pořád voláme, že chceme, aby odložili telefony, aby odložili tablety, a tady je skvělá příležitost.
1: Ano, signál je, zkusíme na příští rok ho zrušit.
0: Ano. No a taky součástí sportovního parku je spousta událostí, Hani, jako gladiátor nebo barvám neutečeš. My jsme se o tom tady s Hankou už bavili, protože já bych třeba chtěla s rodinkou dorazit. Pojďme, Hani, prosím tě říct taky našim posluchačům, jak se třeba na ten závod v barvách připravit, co se týče, nevím, oblečení a tak dále, že jo?
1: Já musím říct, že to je velikánský zážitek a že si ho rozhodně budete pamatovat dlouho, protože to je nejbarevnější běh, co může být. Běží se buď kilák a půl, anebo 5 kilometrů, záleží čistě na vás. Je tam 5 barevných zón plus ještě fresh zóny, kde vás ještě obstřikují chladnou vodou, takže je to i osvěžující. A můžu říct, že rozhodně těm barvám neutečíš, nemáš šanci, jsi prostě zbarvená a je to boží. Nepotřebujete nic, jenom startovní tričko dostanete, takže bomba.
0: To bude nejoblíbenější den vašich dětí. Be like barvy, řeknu.
1: No, přesně tak, takže já jsem ještě před chvílí zjišťovala, jestli jsou vstupenky, jestli ještě se můžete přihlásit a to startovní klidně ještě můžete získat. A hlavně se konečně můžeme vidět, protože takhle přes éter, co si budem, to není ono. Tak se těšíme.
0: Tak Hani, já ti strašně moc děkuju a doražte lidi. V čím větším počtu, tím to bude lepší. Asi.

10 hodin 22 minut, s vámi je Hit Radio Černá Hora, přeji hezké středeční dopoledne, možná jste... Možná jste to někdo zaznamenal, v kinech teď letí film Odysea.

0: muziku tady máme a ať už nás posloucháte kdekoliv, jsme rádi, že jste s námi. Společně nám uteče všechno mnohem příjemněji.
1: Třetí část kvalifikačního seriálu na Velkou Pardubickou se Slavií a pojišťovnou je tady. S ní přichází dostihové souboje nejlepších koní a jezdců. Sledujte napínavý dostihový program už tuto sobotu na Pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.

0: Vánoc 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno od pondělí do neděle.
2: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlavi.cz. Kablo Vrchlabí.
3: Mami, tati, kam pojedeme o prázdninách?
2: Na Friends Fest. V sobotu 8. srpna v Pardubicích zažijete den plný zábavy a zážitků. Michalne svatba, Matilda a její zlobidla, atrakce pro děti, koncerty, show, soutěže a spousty dalšího. Friends Fest. Největší rodinný festival. Více na friendsfest.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
8: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
9: Tak co, Klára?
10: Kámo, vadí, že je malej.
9: Malej? A řešíš to nějak?
10: Ne, na to je moc malej.
9: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
11: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
2: Kupa zábavy i v létě? To je Bike Park ve Vítkovicích. Nech se vyvést lanovkou, vyber si trať podle náročnosti a sjetí dolů na kole. Půjčovna kol a občerstvení zajištěno. Bike Park Aldrov Vítkovice. Více na leto.skialdrov.cz, Facebooku a Instagramu. Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Taylor Swift jsme se hezky uklidnili teď, ale dáme emoce na Hit Rádiu Černá Hora. Byla jsem v kině na hodně teď diskutovaném filmu Odysseu a musím říct, že kromě toho, že tam strávíte skoro 3 hodiny vašeho života, tak se ani pořádně nevyčůráte, budete to držet možná celou dobu jako já, protože pro mě to bylo tak strašně napínavé, že jsem si nemohla nechat nic ujít tím, že se projdu na záchod. A to znám i prostě tu starou verzi Odyssea a vím, o čem to má být, ale prostě klobouk dolů před panem režisérem Nolanem a hereckými výkony, fakt jako skvělý i efekty a po delší době velký zážitek, že se o něj musím podělit i s vámi. Kdo jste na tom byli, buď mi dáváte za pravdu, anebo máte rádi třeba jiný styl, každopádně za sebe doporučuju. V těch vedrech se aspoň taky trochu teď v kině schladíte a Králové hradecké kino a Pardubické, tak tam to běží každý den, tak si to užijte a schválně mi pak napište, jak se vám to líbilo.

0: Tak to líbí se. Vypadá to, že Måneskin tak spolu rychle nebudou, za to Damiano David vystřelil další hit, který teď dohrál na Hitrádiu Černá Hora. No a vy máte dneska další příležitost získat vstupenky na Kozub Show. Komu nevadí ostřejší výrazy nebo ostravský přízvuk a chcete se pořádně zasmát, tak buďte s námi i během odpolední show, která je tady v čase od 15. do 18. Čekají na vás tady dvě vstupenky. A určitě si uložte také naše WhatsAppové číslo Hitrádia Černá Hora 601 292 464. Bude se vám totiž hodit.
1: Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90.

0: to je lepší z Hitradien.
1: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti do Vrchlabí se blíží.
2: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
1: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
2: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
3: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfincar v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, bodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
6: Pohlédl do dálky a zvolal: Ottawa! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinnetou! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
13: Předpověď na přelom července a srpna. Vysoký tlak zážitků, místy silné přehánky smíchu a zvýšený výskyt divadla. 96. Rázkův Hronov, divadlo, scénický tanec, workshopy, setkávání, muzika a program pro každého. Od 31. července do 8. srpna bude Hronov pupkem divadelního světa. Program a předprodej na Rázkův Hronov.eu.
14: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Takhle zní léto s Hitrádiem. Hitrádio. Hitrádio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. V Hradci Králové v Sadovské ulici u křižovatky s ulicí Karla Čapka se stala dopravní nehoda. Počítejte tady s omezením provozu a projíždějte opatrně hlavně. No a také pozor na trase z Hořic směrem na Jičín před Ostroměří. Tady probíhá údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. Sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás!
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
4: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
6: Je 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Počasí ideální k vodě, pokud se nejste jistí kvalitou, tak hygienice radí jednoduchý test na sinice pomocí PET lahve. Stačí do ní nabrat vodu a nechat jí 20 minut na slunci. Pokud se uhrdla, vytvoří zelený prstenec, voda obsahuje sinice. Ty mohou způsobit vyrážky, podráždění očí nebo zažívací potíže. No, my jedeme s letní jízdou Hit Rádia Černá Hora do bezpečných lokalit. Tým popoledně s pořádnou porcí muziky a taky soutěží dorazí na Koupálko do Třebechovic, potom do kempu na Rozkoš, no a pokračovat budeme taky zítra odpoledne na Hradecké Flošně a potom naproti ní ve fanzóně fotbalu. Parní vlaky, tak to je jeden tip pro prázdninový zážitek. V Pardubickém kraji vás budou vozit až do 5. září. A letošní novinkou jsou podle hejtmana Martina Netolického dvě nové trasy.
7: Jednou z nich je okruh, který povede z Dolní Lipky přes Ústí nad Orlicí Českou Třebovou, Zábřeh na Moravě zpátky na Dolní Lipku. Druhá varianta, která je nová a ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, tak je vedoucí z Dolní Lipky přes Letohrad, Žamberk, Týniště nad Orlicí, Náchod až vlastně do Meziměstí.
6: Hokejista Martin Frk frknul do KHL. Hokejista, který neoficiálně drží rekord v rychlosti střely 175 km v hodině, zamířil do Petrohradu. Po příletu se nechal slyšet, že se těší na prohlídku města. Trošku teda Martin zapomněl, že mu nad hlavou budou létat válečné drony. Taky se svěřil, že se nemůže dočkat kluků v kabině, třeba krajana Dmitrie Jaškina. Své konto vylepší za sezónu o 15 milionů korun.
8: Takový kapesný.
6: Malinko, no. No a další čísla tady na Černé hoře. V Nové Pace a Ústí nad Orlicí máte 24, v Kvasinách 25 stupňů a odpoledne se přehoupneme přes 30, maxima 35 stupňů ve stínu. Obloha nám zůstane jasná až polojasná.
5: Hit Radio Černá Hora.
8: 11:02, tak kdo pak z vás je ten šťastlivec, že už máte oběd před sebou nebo obědovou pauzu? Pokud je tomu tak, přeji dobrou chuť. No a za chvilku si tady na Hit Radio Černá Hora budeme povídat o tom, jestli vás v práci štve kolega. Tak možná ani to není to nejhorší, mohlo by to být ještě totiž náročnější. Posloucháte dopolední drive na Hit Radio Černá Hora, já jsem Jana Šimurdová a...

cibulky. Možná si říkáte, že byste ho nejradši vyměnili třeba, nevím, za robota, který bude mlčet a hledět si svého, že? Jenže ten robot může být i horší než váš kolega. On vám může namátit. To se taky stalo. Robot, který byl nasazen první den do práce, se porouchal a začal mlátit lidi kolem sebe. To video je na internetu virální, takže možná už jste to taky viděli. No, nám sledujícím to jako přijde celkem vtipné, těm živým kolegům už asi tak moc ne. Co mě ale baví,

oranžová, nebo pomáda stačí. Já mám od všeho něco vždy připravena podle nálady, ani mi nikdo nemusí počítat periodu. Každopádně dneska je den rtěnek, takže si na tu pusinku aspoň nějaký lehký lesk dejte. Já se vždycky musím smát, jak mi můj syn odmítá třeba dát pusu, aby náhodou nebyl ke mně přilepen. Něco vždy připravena podle nálady, ani mi nikdo nemusí počítat periodu. Každopádně dneska je den rtěnek, takže si na tu pusinku aspoň nějaký lehký lesk dejte. Já se vždycky musím smát, jak mi můj syn odmítá třeba dát pusu, aby náhodou nebyl ke mně přilepený. Tak se mě pak vždycky ptá, mami, máš něco?

Už tě nebaví se válet u vody? Hit Radio Černá Hora se vrací se svou letní jízdou. Naši moderátoři za tebou přijedou na nejlepší východočeská koupaliště. A to teprve bude to pravé léto. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti,

0: Hitradio Černá Hora CZ. Partnerem je společnost Franskár, autorizovaný prodej a servis vozidel Renault a Dacia, Hradec Králové, bratří Štefanů a Pardubice Draškovice.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
0: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfin Car v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás. Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool, profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kyn.
4: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.

Černá Hora a Jana Šimurdová. Teď se na chvilku zasníme a vrátíme se do naprosto bezstarostné chvíle. Vybavíte si jeden váš letní den, kdy jste zůstali hodně dlouho venku, třeba až do samého rozhodnění dalšího dne. Popíjeli pití a totálně žili okamžikem a možná si i říkali, ať to nikdy neskončí. Nebo ten letní večer, kdy jste v hlavě neměli nic jiného než vaši lásku a užívali si s ní letní okamžiky, třeba tanec venku pod oblohou, nebo společnou jízdu na motorce nebo v autě a měli u toho zaplé třeba rádio a tam letní song. Zase zpátky vás sice nevrátíme, ale můžeme vás vrátit do vzpomínek a vy se tak budete cítit, i kdyby na chvilku aspoň jako tenkrát. A třeba zrovna pojedete zase autem, nebo budete zase sedět venku na terasce a do toho budou hrát letní hity, protože o tom je Summer Party na Hitrádiu Černá Hora, která začíná páteční odpoledne, přesněji v 15. odpolední a bude s vámi celý víkend a až do nedělního večera. Ty největší letní songy od 80. po současnost, tak si to nenechte ujít a připomeňte si ty chvíle s námi, protože hudba je všemocná, no a abyste mi z toho letního omámení hned nevypluli, pošlu rovnou

dneska s vámi opět vysílat. Děkuju za všechny zprávy, reakce, protože to je prostě nejvíc. Společně tak sdílíme i mnohem více, jako jsou třeba vaše vzpomínky, to, co aktuálně řešíte a tak dále. Užívejte lidi dnešní letní den, nejlépe u vody a úplně nejlépe taky s naší letní jízdou, která vás dnes čeká na koupališti v Třebechovicích pod Orebem a nebo v autokempu Rozkoš. A pokud s námi zůstáváte, nudit se určitě nebudete, protože z éteru pojedou další hity. Budou tady také srdcovky a odpolední show, tak díky, že jste s námi a já se těším zase zítra o 9. Ahoj!

0: Blíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude
1: je fajn. Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
4: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vošky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
8: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
9: Hurá! A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu.
8: Kubištovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
9: A budou mít otevřeno?
8: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
9: Tak jedem! Kubištovy trubičky! Pro děti, babičky i dědo.
10: Attention!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
10: Yes,
11: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
13: Hit Radio Černá Hora.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: zlepší si náladu.
1: Nejlepší dopravní info na východě Čech. Trasa z Turnova směr Jičín u Jinolic bouralo osobní auto s motorkářem. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. V Chrudimi na Palackého třídě havarovalo osobní auto. Na místě je policie a projíždíte jedním pruhem. No vaše dopravní info nám volejte na 800 1 10 100.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plný chvál.

0: legendární Genesis z roku 1992 a srdcovka Jesus He Knows Me, tedy Ježíš mě zná. No tak to je pro vás, pokud máte pocit, že v těch vedrech už tak vidíte všechny svatý.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my pokračujeme dál k našim srdcovkám, který jsem pro vás přichystal i na dnešní středeční pravé poledne. A zároveň vzpomínáme na videokazety a na video, ptal jsem se, jestli ještě pořád doma, i v roce 2026, tenhle artefakt máte. Píšete na WhatsApp 777-937-777. Pavel píše, čau Jiří, tak my doma video přehrávač pořád máme. Našel jsem ho v garáži i s krabicí s videokazetama zhruba měsíc zpátky. Zapojil jsem ho a teď o prázdninách večer koukáme na kazety. Je to vtipný, jak je poznat, jak jsme zastavovali nahrávání z televize, když začaly reklamy. Díky za zprávu. Leňa píše, ahoj Jiříku, taky doma pořád máme video někde ve skříni, ale jenom proto, že máme na videokazetách všechny vzpomínky z dovolených, oslav, narozeniny a tak dále. Prostě rodinný klenot. Ale neviděla se mi už pár let. Děkuju za inspiraci a nápad. Dneska večer se na ně podívám. Zdraví Léňa. Děkuju. Další zpráva. Ahoj, tak video už teda nemáme, ale kazeta by se tam ještě nějaká našla. Taky jsme měli asi dvě videokazety jenom s písničkama. Nejde zapomenout, když jsme si spletli kazetu a chtěli jsme si nahrát písničku a přemazali jsme mamce Hříšný tanec. Takže to bylo peklo, no to chápu. Ježišmarja, ta musela sednout, co? Ta máma na to přišla. To podle mě to lítalo vzduchem. Tenkrát jsem si 100% jistý, že tam přišla do ruky vařečka. A mi neříkejte, že ne. Ty bál přemazat mamce Hříšnej tanec. No, těžký. Těžký dětství, chápu. Další zpráva. Ahoj Jirko, my už teda videokazetu nemáme. Máme ale doma pořád DVD přehrávač, včetně asi 250 DVDček. Na tuhle kolekci je můj táta pyšnej. Úplně první DVDčko, který jsme doma měli, tak byla Slečna Drsňák. Zdraví Tomáš. Tomáši, děkuju moc. Slečna Drsňák, to je krásná vzpomínka. A je to vlastně hezký nápad na srdcovku. Tak já to tady takhle v rychlosti. Já jsem rád teď něco úplně jiného, ale tady. Tohle je hezký. Tohle je hezký. Rok 2001. Slečna Drsňák, to se tam objevilo taky. Tato píseň. One in a million. Srdcovka s číslem 1, 2, 3, 4 už právě teď. Pro vás, pro všechny, kdo máte rádi tenhle film. Tome, díky za zprávu a vypište dál. Máte doma ještě pořád video? 777 937 777. WhatsApp Hit Rádia. Teď další srdcovka.

0: DJ, kterýho musíme mít úplně všichni rádi. DJ Bobo na Hit Radio, Love is All Around. Srdcovka číslo 5.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Já tady úplně čumím, fakt, jako tady s otevřenou pusou, jaký poklady doma máte. Bavíme se o tom, jestli ještě pořád máte doma funkční, anebo někde v garáži schovaný VHS přehrávač, VHS pro mladší ročníky, co mají teďko prázdniny. Asi těžký vám to vysvětlovat, zbytečný, zeptejte se doma. Ale koukal jsem, jestli se ještě jako dá někde koupit. A dá? Pořád, jo. To je furt drahý, to si asi trojku, úplně. Jako neuvěřitelný. Ale zpátky k těm pokladům, jo. Tak Martin tady píše, hele, já mám doma pořád ještě kotoučový magnetofon a pásky, taky gramec a desky, dva kazeťáky, funkční s kazetama, videorekordér dohromady s DVD přehrávačem. Jo, to je tady to kombo, jasně. A ke všemu ještě všechno od kazet až po DVDčka. Nikdy bych se toho nevzdal, vše postupně během roku pouštíme s přítelkyní a děti, teď už dospělé, některé věci jako kotoučák nechápou. Tak si měj a přeju super odpoledne všem. Martin. Martine, díky za tuhle zprávu, ty bláho, kotoučák, ten jsem taky neviděl třeba, jo, 30 let, mazec, hlavně to neprodávaj, neříkám, že to jednou bude mít velkou cenu, ale myslím si, že tohle je prostě asi jako artefakt, který když člověk už doma má, tak se ho prostě nemůže nikdy zbavit, to je krásný, to je historie, která tam na tebe dýchá. Tak gratuluju, no, takovýhle sbírce, závidím. Jinak, co byste chtěli slyšet? Končí nám srdcovky. Za chvíli je tady srdcovka na vaše přání, tak aby jsme to neprokecali. 777-937-777 je telefonní číslo na WhatsApp Hit Radia. Napište mi, jakou píseň byste chtěli slyšet. Pokud nevíte, jak se jmenuje, tak mi zkuste zaspívat třeba do hlasovky. Já to zkusím poznat, nebo mi pošlete nějaký odkaz na YouTube, to už záleží na vás. Ještě jednou 777-937-777. Za chvíli srdcovka na vaše přání.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
3: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Třetí část kvalifikačního seriálu na Velkou Pardubickou se Slavia pojišťovnou je tady. S ní přichází dostihové souboje nejlepších koní a jezdců. Sledujte napínavý dostihový program už tuto sobotu na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz. Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vošky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
12: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
13: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
14: Jde teprve o třetí sochu Mercuryho na světě.
15: Prosím vás, jestli jste tu bystu ještě neviděli, tak hnedka teďka, pokud můžete a třeba neřídíte, začněte googlit, jo, jak to vypadá, abyste věděli, o čem se tady bavíme.
16: Napište Busta Freddy Mercury, my jsme tady na to koukali a...
14: Takhle, je teprve třetí na světě, tak se asi učej.
16: No, jako moc podobný mu to není, no. Podle mě ten borec, co to dělal, dřív určitě dělal Staliny.
13: Snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem.

0: hodiny a jsou hvězdí na Hit Radio, 5 minut před 3:15.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A to není jenom čas oběda, to je především čas srdcovky na vaši přání. Díky moc za všechny zprávy, které posíláte na 777-937-777. Opět to bylo hodně těžké vybrat jednu jedinou. Na druhou stranu zítra je taky den, zítra i bude i v pátek srdcovka na přání, samozřejmě takhle po 12. hodině. Tak jo, tak pojďme na to. Vybírám tady zprávu od Michala, který píše: srdcovka, jednoznačně How Much Is The Fish od Scooter. Na to se pařilo úplně nejvíc. Akorát dodnes nevím, kolik vlastně ta ryba stojí. Tak tak jde. A jestli něco bych chtěl zjistit, než umřu, tak je opravdu, kolik ta ryba dohromady stojí. Tak tady to je, to jste asi dneska nečekali na Hit Radio. Tak jsem vás to v tom horku nepoloží. Scooter!

0: 90. 8. A srdcovka na přání, Scooter, How Much Is The Fish? To je otázka za milion, jo? Ne, jestli na světě bylo dřív vejce nebo slepice, prostě How Much Is The Fish? Kolik stojí ta ryba? V průběhu toho, tak já jsem se tady samozřejmě zapařil, stejně jako vy, a zároveň jsem to hledal i na umělý inteligenci, tady na chatu GPT. Neví. Umělá inteligence neví, kolik stojí ta ryba. Tak prosím vás, kdyby náhodou se vám to někdy podařilo zjistit, tak myslím, že tohle je prostě jako odpověď na otázku, na kterou čeká celé lidstvo už od roku 1998. Srdcovky pro dnešek končí, samozřejmě zítra ve 12 pokračujeme dál, no a my na Hit Rádiu nekončíme. Do 13. hodiny, kdy Lucie pro nás bude mít nejnovější zprávy, dáme ještě Toma Volkra a nebude chybět ani Leony, tak buďte s náma.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce Boss Auto Trutnov. Více na www.bossauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen Prosecco.

0: Kaufland.cz do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude je fajn. Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
2: Ne, to je cyklopecka.
1: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
2: Cyklopecky.info.
1: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
2: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
1: Cyklopecky.info.
2: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
1: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak se

0: www.mouse.cz.
1: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
5: firmanazážitky.cz.
6: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti, do vrchlavy se blíží.
7: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do vrchlavy na náměstí.
6: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
7: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
8: Už tam bude, nech toho.
9: Přestaň, štíl mě vedro.
10: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
12: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
13: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
15: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
16: Hit Rádio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Vlny, don't worry, na Hit Radio za 2 minutky bude 13 hodin. Lucie má pro nás nejnovější zprávy a máme pro vás také aktuální informace z dopravy. Tak dobře poslouchejte, pokud jste právě teď za volantem.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak dostali jsme vzkaz na dopravní linku, že na trase Hradec Králové Vamberk před Třepechovicemi pod Orebem narazilo osobní auto do plotu, dá se ale podle vás kolem projet. Tak díky za info a další můžete volat na, už to znáte, 801 1100.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Island 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Tahitské léto Aquapolis Praha už je tady.
5: Zábava v litobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
2: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost. On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zprávce Lucie Daňková. 3 čeští falešní bankéři, kteří podváděli své spoluobčany z call centra na Ukrajině, se odpykají po 7 letech vězení. Trest jim dnes pravomocně potvrdil pražský vrchní soud a zamítl tak jejich odvolání. Škodu vyčíslili kriminalisté na více než 100 milionů korun. Zájem o rekvalifikace zůstává vysoký. Lidé, kteří chtějí změnit profesi, letos častěji ale narážejí na zamítnutí žádosti o příspěvek od úřadu práce. Nejsou na to finance, jak říká analytik pracovního trhu Tomáš Ervín Dombrovský.
9: Bohužel tam je dlouhodobý problém v tom, že my jsme příliš spoléhali na evropské peníze, na rekvalifikace, ale tohle je vyloženě jako česká priorita mít vzdělanější kvalifikovanou pracovní sílu a pomáhat lidem, kteří práci ztrácí v nevhodných zaměřeních, dostávat se k těm žádaným profesím a zaměřením. Takže by na to měli směřovat i prostředky z národních zdrojů.
8: Některé komplexnější rekvalifikační kurzy stojí až desítky tisíc korun. Jde o částku, kterou si lidé hledající práce často nemůžou dovolit. Pokud se potvrdí zpráva španělského tisku, že českou fotbalovou reprezentaci by měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia, bývalý kouč národního týmu Petr Rada bude překvapený. Důležité podle něj je to, co Španěl ví o českém fotbale. Raději by fotbalového nároďáku viděl českého trenéra. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Na Černé hoře vás bereme k náchodu. Stavba obchvatu nepřináší jen dopravní omezení, ale taky spoustu prachu a bláta. Město proto pověřilo svého zaměstnance, který pravidelně kontroluje nejvíc zasažená místa a dohlíží na jejich úklid. A ještě chvíli bude. Podle odhadů bude čistotu kolem stavby hlídat ještě zhruba 3 roky.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: 25 padla na východě Čech jako nic. Odpolední maxima čekáme kolem 30 stupňů Celsia ve stínu a jasno až polojasno k tomu.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Páni, to jsou nám tady novinky. Španělský trenér u českého národního týmu. Wow. Už to máme úplně potvrzený.
8: No právě, že zatím nečekala jsem, že budeš mít ty zákulisní informace, že se chytneš a zatím nic. No tak uvidíme.
0: Kdybych věděl, nic neřeknu. Ale co mě spíš zajímá je, co vy si o tom myslíte. Protože, co se budeme nalhávat, český fanoušek je prostě jakoby nejlepší trenér, jo? Nejlepší kouč, tak mě zajímá, co si myslíte o tom, že by u českého fotbalového nároďáku byl španělský trenér. A dokáže vlastně zachránit český nároďák? Hele, dáme si i fotbalovou, tady takovou jako píseň, která je napříč všemi fotbalovými stadiony, a vypište, co si o to myslíte na 777 937 777 na WhatsApp Hit Rádia. Těším se. Malo.

Imagine Dragons na Hit Radio s hitem Sharks, tedy žraloci. No a další fotbalový žralok zřejmě asi míří do toho našeho fotbalového rybníčku, protože se nám tady objevila zpráva, že český nároďák by měl teoreticky, nic není ještě potvrzený, ale teoreticky by měl vést Španěl. A my se vás ptáme, co vy si o to myslíte. Na WhatsAppu Hit Radio s číslem 777-937-777, tak se tady strhla obrovská bitva. Je to jasný, buď ano nebo ne, že jo, tady není nic mezi. Ale třeba i Kamila píše. No konečně by je někdo naučil hrát. Zatím se starají spíše o to, jak vypadají a kolik si vydělají. Kde je to vlastenectví? Tak proč ne Španěl v národním týmu našich šampónů? Já tomu fandím a konečně se zase začnu dívat na fotbal. Zdraví Kamila. Další zpráva, hele, tak nevím, ale z 50% je to asi o hráčích. Proč ale vlastně neoslovit bývalé hráče? Nedvěd, Poborský, Ujfaluši a tak dále. Lení, to je vlastně jako dobrý názor, dobrá otázka. No proč? Nemají trenérskou licenci, ale já teda jsem jako taky v tom týmu, že já bych strašně chtěl vidět tyhle ty...

kterým my jsme jako děti a jako mladí fandili. Strašně mě baví, že Rado Kováč je trenér. A fakt bych jako rád viděl tady ty jména na českých lavičkách. Proč ne? Bylo by to boží. Ale otázka je, kdo u českého národního týmu by měl být? Vadí, že je tam zahraniční trenér? Nebo nevadí? Co si o tom myslíte? 777-937-777. Můžete psát dál vaše názory a my si dáme Vufarnou s Mirajem.

0: slowly. Alek Benjamin na Hitrádiu, 13 hodin 25 minut, posloucháte Hitrádio s Jirkou Pelnářem, za chvilečku David Guetta, taky Alvaro Soler, další letní hity, který pro vás chystáme do tohohle tropického počasí. Když půjdete tankovat a budete tankovat plnou, tak prý v tomhle horku, tak ve chvíli, kdy vám ta pistole cvakne, tak už nemáme ještě dopouštět víc, my víme, že se tam ještě jako něco málo vejde, ale už by se prý nemělo jako dál dotankovávat, aby ta nádrž vlastně byla úplně, úplně přeplněná, že bychom fakt měli přestat tu dobu, kdy nám cvakne ta pistole. Na druhou stranu, tankovat plnou v této době, to je docela jako, jak to říct, no... To si trošku ukrojíte z toho rodinného rozpočtu, jo? To je opravdu o nervíčky, to se člověk zapotí. A tak právě proto vám tady u nás na Hitrádiu připravujeme speciální hru, která se jmenuje Dokonalá desítka. Máme ji společně s Orlenem a už teď v pátek můžete vyhrát 10 000 korun na tank kartu Easy od Orlenu. A to v čase 12 až 15, to znamená tady u mě ve vysílání. Jakmile vám zazvoní telefon, nebo respektive jakmile se dovoláte na signál, který uslyšíte ve vysílání, tak pak je to jednoduchý. Dostanete ode mě 10 otázek, když správně odpovíte na všech 10, tak máte 10 000 korun, tedy dokonalou desítku. Pokud odpovíte třeba jenom na 2 nebo na 3, tak máte 3 000. Což teda znamená, že za každou správnou odpověď vám dám 1 000 korun. Pokud nevyhrajete, i tak nepřicházíte zkrátka, protože Orlen má epické letní slevy, na kterých vyděláte taky. Mají tam teď v průběhu celého týdne slevy korunu nebo 2 koruny, a nebo pokud máte aplikaci, tak tam samozřejmě si každé pondělí pak můžete pro slevu zajet na čerpací stanici Orlen také. V pátek dokonalá desítka, v čase 12 až 15, tady na Hitrádiu, tak hrajte s náma. Další podrobnosti na webu hitradio.cz.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hitrádio a vyhraj 2měsíční vstup do CrossFit gymu Form Factory.

0: víkend na Hit Radio. Hit
1: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená. We'll be right back.

0: Kelt Skanos 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
5: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemeproparduváky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
6: Jasně, já ti splním přání, Trio.
7: Ryba jo.
6: Chytrý mozek.
7: Bujné svaly.
6: Kila dolů bez námahy.
8: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
9: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

David Guetta, Alphaville a Ava Max. Na Hit Radio je ten Forever Young. Jo, všichni bychom chtěli být navždy mladí. Ale to bohužel nejde. Takový je život. A život sebou přináší také i smutné zprávy a jedna taková se k nám dnes dostala. Do hudebního nebe odešel při tragické nehodě muž, který společně se zpěvačkou Markétou Irglovou získal pro Česko v roce 2008 nejcennější filmové ocenění, a to Oscara. Od té doby nesmazatelně patří do historie naší pop music. Jako vzpomínku na něj si tak právě teď dáme Oscarový hit Falling Slowly. Markéta Irglová a Glenn Hansard.

0: Kiss na Hit Radio na středeční odpoledne, bude 3:15, s váma Jirka Plnář a za chvíli taky Marek Ztracený a dáme si jeho živý záznam z koncertu v Edenu. Dáme si píseň Vlastní svět a to je přímo pro vás, kdo se chystáte už za přesně 9 dní na největší český koncert v naší historii. Mára Ztracený na Letenský pláni. Bude to masakr, bude to neuvěřitelný a my samozřejmě jako Hit Radio u toho budeme společně s vámi. Tak pokud se chystáte, tak abyste to čekání měli o něco jednodušší a jestli už teď máte takový ty motýlky v bříšku, tak pro vás je přímo tohle píseň. Už za chvíli na Hit Radio živě, tentokrát se denu.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: zdejších sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
0: Slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny vmartu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
2: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
3: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
4: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu.
3: Kubištovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
4: A budou mít otevřeno.
3: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
4: Tak jedem! Kubištovy trubičky! Pro děti, babičky i dědečky.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk v Bila klubu za 24,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila, to dobré začíná u nás.
13: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Schulz a Fastboy Million Good Reasons na Hitrádiu krátce před 14. hodinou. Lucie má pro nás připravené nejnovější zprávy. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, trasa Svitavy-Mohelnice na obchvatu Moravské Třebové narazila dodávka do Zábradlí. Zdržíte se nárazově a připomínám, že od pátku do pondělí neprojedete z Náchoda na Červený Kostelec, musíte to vzít na Hronov. Vaše dopravní info nám volejte na 800 110 100.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
8: Hudební léto vrcholí. V sobotu 8. srpna dorazte na Friends Fest do Pardubic. Marpo, David Koller, Tublatanka, k tomu FMX Show, Rodeo, silná atmosféra a celodenní program. To je Friends Fest. Jeden den, jedna vstupenka, tisíce zážitků. Více na friendsfest.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
10: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Vysoké teploty mohou ovlivnit provoz na železnici. České dráhy doporučují v následujících dnech cestujícím, aby v případě možnosti vyráželi na cestu mimo nejteplejší část dne, vybavili se dostatkem tekutin a pravidelně používanými léky. Zároveň je dobré sledovat aktuální informace o provozu na železnici. Češi nakupují ve slevách nejvíce z celé Evropy. Téměř 60% útrat za potraviny a drogistické zboží tvoří nákupy v akcích, což je o 2% více než loni. Analytik společnosti Nick Karel Týra.
14: Vidíme, že jsou tady stálice zboží, které se prakticky bez slev neprodává, ať už se jedná o pivo, mléko, cukr nebo kávu. To jsou kategorie, kde ta promoční závislost je na 70%, v mnoha případech až na 80%, pokud se bavíme o značkové zboží.
13: Podobně jako Češi nakupují ve slevách už jenom Dánové, Slováci a Maďaři. Zemřel irský zpěvák Glenn Hansard, bylo mu 56 let. Podle tamních médií dnes brzy ráno havaroval na motorce v jedné z dublinských čtvrtí. Hansard je držitelem Oscara, kterého získal společně se svou tehdejší partnerkou Markétou Irglovou v roce 2008, a to za filmovou píseň Falling Slowly z filmu Once. V Česku často vystupoval také se svojí kapelou The Frames. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Je takové vedro, že pro jistotu správci Krkonoš opakují zákazy v Národním parku, aby zabránili požárům. Rozhodně se tady nesmí kouřit, rozdělávat oheň v lese i do 50 metrů od jeho okraje, používat přenosné vařiče anebo zapalovat svíčky. Jakýkoliv zárodek požáru, hlaste na 150 nebo 112.
15: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
1: Slunce bude pražit ve východních Čechách až do večera, bude jasno až polojasno a teploty postupně 26 až 31 stupňů Celsia.
16: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Je středa 2 hodiny odpoledne a to znamená jen jedno jediné, že na Hit Radio nás opět čeká kurz českého jazyka a to v dvojsmyslech. Čeká nás ruleta dvojsmyslů, opět to bude na téma, co se dá říct v ložnici a pak ještě někde a kde, tak to nám za chviličku vylosuje tady naše ruleta. Jsem zvědavej, jestli se třeba i Lucie zapojí. Uvidíme, oči sloup, tak uvidíme.

0: materiál, přátelé, tady u toho hitu se nedá říct nikdy nic jiného. To je prostě naše srdcovka, stejně tak jako i ten seriál. U toho jsme se kolikrát nasmáli v 90kách a v miléniu. A vlastně ještě dneska, protože pořád na některý stanici televizní, přátelé, najdete. Je na čase, aby jsme se zasmáli i my, trošku pobavili. Mám tady připravenou ruletu našich dvojsmyslů. Pokud jste ji nikdy s náma nehráli, tak dneska je ideální den na to začít. Je to jednoduchý. Za chviličku uslyšíte téma a na vás je, abyste na 777-937-777, tedy na WhatsApp Hitrádia, psali to, co vás napadne. Nebo klidně můžete posílat hlasovky, ještě lepší. A protože... Já roztočím roletu a pak vám to vysvětlím.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A na pohřbu. Jo, hele, venku je strašný horko, mě dneska přišla zpráva, že je venku výheň jako v krematoriu, takže mě to hned inspirovalo. A máme tedy téma dneska, co může zaznít v ložnici a na pohřbu. Vím, že to je hodně tenkej led, jsem si naprosto vědomej, ale zároveň vím, že jsme v Česku a český humor, tak ten zbožňuje tenkej led. A kde jinde, než tady u nás na Hitrádiu, bychom mohli v této velmi hyperkorektní době jít možná trošičku za hranu. Tak buďme chvilku nekorektní, pojďme si užít roletu tak, jak ji máme rádi. 777-937-777. Já zatím nebudu říkat nic, co by mě napadlo, nechám to čistě a jenom na vás. Jo? Co může zaznít v ložnici a na pohřbu? Jsem zvědavej na váš smysl pro humor, tak pojďte na to ještě jednou. 777-937-777. Dáme dva hity a pak si to přečteme. Pak nás možná ukočí. Pak to tady možná budu dneska moc zavřít úplně.

smyslu zadání, co může zaznít v ložnici a taky na pohřbu. Tak pojďme na to, jdeme na vaše zprávy, je to náročný. Jako první, nebreč. Není to moc hluboko? Proč tak brzy? Tak, a už jsem na všechno zůstal sám. Ani jsem se nestihla rozloučit. A vy jste jí znal? Tohle je strašný. Tohle je strašný. Tohle píše Tomáš. Chudák, jak v té díře jenom tak leží.

pošlete nějakou hlasivku, ne hlasivku, hlasovku na 777-937-777. A já to tady ještě zkusím scenzurovat, protože je to teda opravdu strašně, ale to mě strašně baví, co by se tady všechno vymysleli. No, hlavně ať to proběhne důstojně, to je taky moc hezký. A nebo tak, přišli se na něj podívat úplně všichni. Tohle je taky moc hezký. Vidím, že je tady celá rodina, tak můžeme začít.

0: Hity na Hitrádiu. Je 14 hodin 22 minut. Posloucháte Hitrádiu v ten pravý čas, pokud máte rádi smysl pro humor a navíc ještě ten černý smysl pro humor, náš typicky český. Protože dneska tak máme v naší ruleti dvojsmyslu téma, co může zaznít v ložnici a také na pohřbu. WhatsApp Hitrádia, podle mě ještě nikdy v životě nepřišlo tolik zpráv. Teda klobouk dolů musím říct, že tohle je masakr. A zároveň teda fakt jako díky za ten váš humor, je to dokonalý. Je to na vydání knížky, takže my jsme se rozhodli, že ty nejlepší tak dáme i dneska, když to tady ještě stihneme dneska se stříhat, tak to dáme i na Instagram Hitrádia, takže můžete sledovat buď Instagram Hitrádia, anebo klidně můj osobní Jirka Pelnář a tam uvidíte a uslyšíte prostě ty nejlepší hlody. Je tady strašně moc, jo. Ještě tady vybírám třeba vzpomínáme SDH Velké Hraltice, tedy Sbor dobrovolných hasičů Velké Hraltice. Tak to je prostě dokonalý. Ta musela být velmi oblíbená. Petr, za mě Petr tady posílá úplně to nejlepší. Co může zaznít v ložnici a na pohřbu? Petr píše, byl to tvrďák. Peťo, gratuluju. Za mě tohle jako topovka. A pak už všechny byly akorát vo hluboký díře a to je celý. Co tady může zaznít v ložnici a na pohřbu? Dokonalý, já se češtinu mám tak rád. No tak díky a další ruleta opět příští týden ve středu ve dvě tady na Hitrádiu a ty nejlepší forky snad ještě dneska na našem Instagramu.
1: Čertovina, tak tady se děti nenudí ani minutu. Můžete je legálně poslat do pekla. Zažijete Čertoland Wellness, je tady stylová restaurace a tematické apartmány a chaloupky. Nenechte si ujít ani sobotní opener koncert Štěpána Kozuba a Jiřího Krhuta a to na Štěrbově vile u přehrady Les Království.
2: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím cercat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. Sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká. Více na kopecký.cz.
9: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
10: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
11: Krakonoši, krakonošské slavnosti, do Vrchlabí se blíží.
12: Zojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
11: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
12: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně.
14: všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
15: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
16: Předpověď na přelom července a srpna. Vysoký tlak zážitků, místy silné přehánky smíchu a zvýšený výskyt divadla. 96. Jiráskův Hronov, divadlo, scénický tanec, workshopy, setkávání, muzika a program pro každého. Od 31. července do 8. srpna bude Hronov pupkem divadelního světa. Program a předprodej na Jiráskův Hronov EU.
17: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
18: Hitrádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hitrádio. Tady bude jen pro vás. Hitrádio.

0: Posloucháte Hit Radio, bylo 2:30 odpoledne, zítra touhle dobou to bude venku jako na grilu, fakt budeme se grilovat doslova do písmene, možná i trošku ve vlastní šťávě. No, nikdo asi poslední dobou nemluví o ničem jiném, než o těch tropech, který zase budou. Na druhou stranu není to poprvé za tohle léto, takže už jsme na to zvyklí, už víme, co máme dělat a my tady na Hit Radio na to reagujeme s úsměvem a chceme si to léto doopravdy užít, protože je červenec, je konec července, jo. Na druhou stranu mnohem lepší, než kdyby bylo teď 18 stupňů a pršelo, že jo? Tak pojďme si užít to léto, dokud doopravdy je. A tím pádem od pátku až do neděle. V pátek ve 3 začínáme s naší speciálkou a to je Summerfest Hit Radia. To znamená, chystáme pro vás Summer Weekend, Summer Party, letní hity od 3 odpoledne v pátek až do neděle do večera a uslyšíte fakt jako to nejlepší za posledních 30 let. A věříme, že vás to vrátí do puberty, že vás to vrátí na tu vaši nejoblíbenější dovolenou. Možná vás to vrátí na dovolenou s vaší ex, kdy jste ještě furt byli v pohodě. Jo. Tohle budou neuvěřitelné vzpomínky. V pátek začínáme, my se tady na to všichni strašně těšíme. A tak si dáme už za chvíli další letní hit, a to I See You to Pegu. Jo, takhle nějak se to vyslovuje. Michel Tello, to nesmí chybět. To nesmí chybět a určitě to nebude chybět ani v rámci našeho summer weekendu tady na Hit Radio. Za chviličku Michel Tello, teď ještě rychlá poutávka taky na to, co vás čeká dneska ve 3 odpoledne. Odpolední show Hit Radia.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Čech.
2: Dnešní odpolední show ovládne naše kolegyně Mademoiselle Martina Adamu, protože my jsme společně na letní jízdě.
3: V Třebechovicích a taky v autokempu Rozkoš a zítra se uvidíme na koupališti Flošna.
2: A potom ještě taky na fanzóně před Lízátky.
3: Ano, v rámci předkola Evropské ligy je to nabitý, tak buďte s náma nabitý.
2: Takže odpolední show i outside.
3: Přesně.
1: Hit Radio Černá Hora. Zlepši si nás.

Helena Zeťová, vzpomínka na Helenu, z Item Impossible, 14 hodin 42 minut. Jirka Pelnář vám přeje pohodový zbytek dnešního odpoledne. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio, ať už jste v práci, anebo třeba i na dovolený. Dovolenou vám samozřejmě přejeme a taky trošku závidíme. Ale pokud vy máte teprve dovolenou před sebou, jo, tak těšte se na ní, není nic lepšího, než si tu dovolenou vlastně na ní jako myslet, užívat si ještě dřív, než na ní vyrazíte, jo. Zatímco všichni ostatní vaši kolegové se už vrátili z dovolený a už budou jenom makat a makat, tak vy máte tu pohodu ještě před sebou. Do 15. hodiny z hitu například Damiano David. Možná stihneme i Sabrina Carpenter. Co stihneme, ale určitě, tak jsou nejnovější zprávy. V 15 hodin se dozvíte všechno, co potřebujete vědět. No a od 15 hodin se na vás tady těší naše odpolední show. Já zase zítra ve 12, zítra opět srdcovky hned pravé poledne. Tak se smějte.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude je
1: fajn. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár věc, proč bychom měli vybrat právě tebe.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
4: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu.
3: Kubištovy hořické trubičky, to je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
4: A budou mít otevřeno.
3: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
4: Tak jedem! Kubištovy trubičky! Pro děti, babičky i dědečky.
5: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti, kolik chce.

0: 13 hodin.
1: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
2: Ne, to je cyklopecka.
1: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
0: Cyklopecky.info.
1: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
0: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
1: Cyklopecky.info.
0: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
1: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
3: Co to je?
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No, tak to si rozumíme.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
6: Tak co, Klára?
7: Kámo, vadí, že je malej.
6: Malej? A řešíš to nějak?
7: Ne, na to je moc malej.
6: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
8: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
9: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohnout 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfincar v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
10: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti, do vrchlady se blíží.
11: Zojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do vrchlady na náměstí.
10: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
11: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
12: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor teďka na trase z Liberce na Turnov před sjezdem na Hodkovice nad Mohelkou. Tady probíhá vyšetřování nehody osobáku. Počítejte s omezením dopravy a také možná i s kratší kolonou. To nám právě teď hlásíte z cest. Na trase z Hořic směrem na Jičín před Ostroměří bude dnes probíhat údržba vozovky, tak tam určitě opatrně. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Isle 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Jasně, já ti splním přání, Trio.
5: Ryba jo.
4: Chytrý mozek.
5: Bujné svaly.
4: Kila dolů bez námahy.
6: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
7: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
3: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Stavba obchvatu Náchoda nepřináší jen dopravní omezení, ale také spoustu prachu a bláta. Město proto pověřilo svého zaměstnance, který pravidelně kontroluje nejvíc zasažená místa a dohlíží na jejich úklid. A práce bude mít víc než dost. Podle odhadů bude čistotu kolem stavby hlídat ještě zhruba 3 roky. Tak nejen lidi trápí kila navíc, každý druhý pes má nadváhu a podle veterinářů za to můžou sami majitelé. Varovným signálem je, když u psa při pohlazení necítíte žebra anebo ztrácí pas. Obezita zvyšuje stejně jako u lidí riziko cukrovky, problémy s klouby i srdcem a může zkrátit život. V naší zemi panuje sucho i vedle na Slovensku. Tam se s tím ale poradili opravdu originálně. Uschlé keře před jedním festivalem jednoduše nastříkali zelenou barvou. Šlo prý jen o dočasné řešení, než přijde nová výsadba. Na sociálních sítích je z toho hit. No a na Černé hoře taky fotbal. Českou reprezentaci by mohl poprvé vést zahraniční trenér. Favoritem je 52letý Španěl Santidenia, úspěšný kouč mládežnických výběrů. Jeho jmenování ale zatím není jisté. Ve vedení českého fotbalu na něm nepanuje shoda. Ty 40 už v předpovědi na víkend nejsou. To je zásadní zpráva. Maxima pro východní Čechy 33 stupňů, tak to ještě ujde. Je teda pravda, že zítra až 38, v pátek 39, ale o víkendu nám to vedro trošku poleví. Dneska maxima kolem 30 a sluníčko nám vydrží až do večera.
1: Hit Radio Černá Hora.
4: Je to tak, potvrzuju, sluníčko a 30 stupňů, třeba teďka právě v Hradci Králové, ale k tomu skvělá muzika, tak si to užijte s námi, s Černou Horou.

Kateřina Marie Tichá nám dozněla v éteru Hit Rádia Černá Hora, no a s vámi od 15 hodin Martina Adamu. No a přátelé, já vám přeju krásnou středu, doufám, že vám klimošky v autech frčí tak nějak ne úplně naplno, větráky v kanclu, že se točí, že se ještě nerozbily, protože je to tady. Dva týdny jsme si stěžovali, že to léto jako nestojí úplně za nic, že musíme nosit mikiny, dokonce jsme vytáhli někteří i bundu, třeba v Podkrkonoší, jestli vzpomínáte. No a hop, tropy jsou zpět. Takže pojďme si schválně v následujících dnech počítat, kolikrát kolem sebe uslyšíme zase takovou tu krásnou větu. Pane bože, to je hrozný vedro, už aby to skončilo. Já si myslím, že minimálně jednoho takového kámoše vedle sebe máte. Takový ten věčný stěžovatel. Tak jedna rada, jak se schladit, příklad mezi zvířaty, třeba takový klokani. Ti si prý olizují přední tlapky. Sliny se odpařují a ochlazují hustou síť cév pod kůží. Tak olizujte si přední tlapky a třeba vám bude líp. S námi zítra je Černá Hora určitě. Pojďme na další muziku, tady je Sia a za chvilku Alex Warren. Pojďme na další muziku, tady je Sia a za chvilku Alex Warren.

0: Ladíte Hit Radio Černá Hora ve čtvrt na čtyři odpoledne, tak to teplíčko už možná doléhá na každého z vás, ale co takhle to spojit ještě s krásným hudebním večerem. Hudba na vinicích, tak to je opravdu skvělá záležitost, která se koná v Kutné Hoře, v jiném sklepě Kutná Hora, a my vás tam chceme dostat samozřejmě gratis. Jak se s námi zapojit do soutěže o lístky na oblíbenou sérii Open Air koncertů? Tak jednoduchá věc, sledovat naše sociální sítě Hit Radia Černá Hora, Facebook a Instagram, a pod příspěvek právě k hudbě na vinicích s Rajvkou nám napsat, kam byste chtěli, proč byste chtěli, s kým byste chtěli, víc nechci vědět. A my pak někoho budeme vybírat a někoho z vás právě zdarma na tuhle krásnou hudební akci pošleme. Co je výhoda, tak právě Open Air koncerty, které probíhají ve vinných sklepech Kutné Hoře, mají opravdu velký jména. Je tam David Koller, Adam Ďurica, Olympic, Čechomor, Bohnouti, Tross Diskotéko, Stata Boys, MIG 21. Někteří už samozřejmě odehráli ty svoje termíny, ale celý srpen je ještě před námi. A vy, pokud se s námi zapojíte a vybereme vás, tak si můžete vybrat, na koho byste právě z těch kapel a také umělců chtěli vyrazit. Takže ještě jednou koukněte k nám na socky Hit Radia Černá Hora. Najděte si příspěvek Hudba na vinicích s Rajvkou, napište, zapojte se a držíme palce.
1: Hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
2: Špičková vína.
1: To je Hudba na vinicích s Rajvkou. Hudba na vinicích CZ.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Tahitské léto a Aquapal Spa už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapal Spa, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapal.cz.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
10: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: www.alegria.cz.
1: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
5: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
6: firmanazážitky.cz.
7: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor.

0: tohle jsme museli krásně až do konce. Five Queen na Hitrádiu Černá Hora. No a přátelé, doufám, že jste někde u vody a doufám, že jste někde, kde je tým Hitrádia Černá Hora, protože my jsme zase vyrazili.
1: Letní jízda Hitrádia Černá Hora.
0: No a kde pak teďka právě máme Petra Ticháčka a tým? Peťo, čau.
2: We will rock you, teda to byla energie. To jsi mě úplně nabila, čověče, na tu druhou štaci dneska, čau.
0: Tak kam jste vyrazili a odkud jste vyrazili?
2: Takhle, vyrazili jsme z naší garáže, ze které jsme opět napěchovali naše promo auto různými atrakcemi. Takhle, před malou chvílí jsme v Cebechovicích na koupališti, kde to bylo naprosto luxusní. Narvaný koupaliště, krásný koupaliště, to znamená zase bamberbolový zápasy. Dokonce s naším partnerem, primátorem, pivovarem máme kolo štěstí a to bylo vtipný. Rozdávali jsme kartony piva, čověče. Takhle můžu říct. Tatínkům samozřejmě.
0: A tatínkům, to šlo dneska na odbyt docela, ne? O to se to bylo, každý.
2: No to bylo rychlý, protože dneska je horko a je potřeba doplňovat pětný režim. Takže první zastávka dnešní středeční letní jízdy Třebechovice pod Orebem. No a teď jsme vyrazili, Teď jsme dojeli na Rozkoš. Tady do autokempu Rozkoš u České Skalice a já tady cítím v kostech, že to bude další skvělá zastávka, protože tady spousta lidí. A už se připravují a rozcvičují na naše bamberboly a naše soutěže. Takže jestli jste někde tady v okolí, tak vyražte, doražte, těšíme se na vás.
0: Já si myslím, že Rozkoš za to stojí, že tam to prostě je rozkošný a ještě když tam budeš i ty, viď.
2: Jedna velká rozkoš, určitě.
0: Tak opatrně. Opatrně. Petr Ticháček a tým Hitrádia Černá Hora teďka aktuálně na Rozkoši. No a pojďme ještě pozvat na zítra, protože ty tropy budou brutální i u nás na východě Čech, takže bazén, ideálka a s letní jízdou Hitrádia Černá Hora skvělý spojení.
2: Je to pravda, tropy budou eskalovat zítra 40 a proto vyráží do trénu náš kolega Ondřej Novotný, který si to vychutná zítra, jsem chtěl říct, a vycucne z vás poslední dávku energie. To znamená zítra, pozor, odpoledne vyrážíme na Flošnu do Hradce Králové. A poněvadž máme blízko k lízátkům, tak potom přeskočíme do fan zóny, poněvadž zítra se hraje další zásadní fotbalové utkání pod lízátky. To znamená, že si dáme takový prostě duo. Každopádně zítra 14. hodina Flošna Hradec Králové, další letní jízda. Doražte všichni, bude to zase epeserares.
0: A super, s váma to jinak nejde. Ondra Novotný, Petr Ticháček. Nechali mě dneska tady samotnou vysílat, ale já je zdravím na dálku.
2: Ale my tě posloucháme a teď je to, ty jsi šikovná, čověče, i když jsi bez nás. Teda no to musím říct.
0: Je někdy to lepší.
2: Heleš.
0: Tak jo, hele, Peťo, užijte si to, pořádnou letní jízdu a těšíme se na fotky. Budou určitě zase na sítích, předpokládám.
2: Budou určitě, za malý okamžik budeme ládovat naše sociální sítě Instač a Faceač, tak se těšte.
0: Tak jo, tak čau.
2: Čau.
1: Užijte si léto s Hitrádiem Černá Hora. Tuhle tchyni chceme všichni. Nealkofree tchyni od pivovaru Primátor. Partner letní jízdy. Otevíráme cestu chuti.

0: Hit Radio Černá Hora s vámi a také Martina Adamů. Parádní středu. No a já teďka koukám na to, co se chystá o víkendu za skvělý akce. Bude jich samozřejmě hodně u nás na východě Čech, ale pozor, ta jedna vyprodaná, ta stojí za to a to je krásný, jedinečný open air koncert Krhut a Kozub u Táboráku na Štěrbově vile na přehradě Les Království. Takže jestli jste tam někdy už zažili nějakou akcičku, nějaký koncert, tak víte, že to prostě má takovýto kouzlo a navíc tahle ta dvojka Krhut s Kozubem, ty vám nejen, že dají skvělou muziku, ale stoprocentně vám dají i skvělý humor. A my jsme si pro vás připravili právě teď také ještě nějaké vstupenečky, takže přátelé, napište mi na náš WhatsApp Hit Rádia Černá Hora, kdo byste chtěli jít právě tuhle sobotu 1. srpna od 8:30 večer na Krhuta a Kozuba u Táboráku na Štěrbovku, s kým byste chtěli jít a já někoho z vás dneska ještě odpoledne vyberu, možná v následující hodince a dám vám dvě vstupenky gratis. Náš WhatsApp 601 292 464. Tak čekám na to, kdo mi napíšete, kdo se chcete v sobotu pořádně pobavit po tom horku, který bude probíhat. No a budeme vybírat po 16. hodině, možná o 16:30, když napovím ještě víc a někomu uděláme radost.
1: Bazén, slunce, skvělé hity a zábavy.

0: jen tak nezapomeneš. Na to se spolehni. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hitrádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hitrádio Černá Hora CZ. Krásné léto plné zážitků vám přeje Globus Pardubice. Globus, tady se svět točí kolem vás. Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
1: Prosecco přesně v italském stylu.
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
2: Mionetto. Víc než jen prosecco.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: sociálních sítích. Kelts Kános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vožky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
4: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
5: Tak to kecáš.
6: No kej, co? Kámoš má ještě větší.
5: A co na to jeho holka?
6: Našla si jinýho. Ten má malej.
5: No jo, zlatej malej.
7: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz jí vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Hit Radio Černá Hora.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech v Hradci Králové v ulici za Škodovkou za čerpací stanicí Orlen směrem do centra se srazilo osobní auto s motorkářem. Je tady částečně omezený provoz a zdržíte se tady nárazově. Pozor také na průtahu Pardubicemi tady před odbočkou do Teplého ulice směrem od Chrudimi. Vyšetřuje policie nehodu osobního auta s dodávkou. Počítejte s omezením, je to průjezdné s opatrností a kolona se tady zatím netvoří. Pak máme ještě hlášení v Hradci Králové ve Veverkově ulici. Tady nehoda dvou osobáků a místo je s opatrností průjezdné. A nehoda ještě jedna, o které už jsme mluvili, na trase z Turnova do Liberce. Tady pozor, v místě dopravního omezení u odbočky na Hodkovice nad Mohelkou. Nehoda a hlavně je tam kolona, už má asi 2 kilometry a kvůli omezení se tvoří i v protisměru. Tak tam s tím určitě počítejte. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Už tam bude.
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň. Štíl mě vedro.
4: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Černá Hora.
13: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. 5 českých bank v červenci zdražilo hypotéky a úroky jsou teď nejvýš za skoro 3 roky. U běžné hypotéky to může znamenat asi o 1400 korun vyšší měsíční splátku než na začátku roku. Pokud plánujete vlastní bydlení a nebo vás čeká konec fixace, připravte se. Odborníci zatím nečekají, že by hypotéky v nejbližší době výrazně zlevnily. Počasí je teď ideální k vodě, pokud se nejste jistý kvalitou vody, tak hygienici radí jednoduchý test na sinice pomocí PET lahve. Stačí do ní nabrat vodu a nechat jí 20 minut na slunci. Pokud se uhrdla, vytvoří zelený prstenec. Voda obsahuje sinice. Ty mohou způsobit vyrážky, podráždění očí anebo zažívací potíže. My dneska s letní jízdou Hit Rádia Černá Hora volíme bezpečné lokality. Popoledni jsme dorazili na Koupálko do Třebechovic, potom do kempu na Rozkoš a pokračovat budeme zítra odpoledne na Hradecké Flošně a potom naproti ní ve fanzóně fotbalu. Markéta Davidová stále není zpátky v plném tréninku. Česká biatlonistka dál rehabilituje po opakovaných problémech se zády a na první letní soustředění na sněhu s týmem vůbec neodjela. Podle trenéru zatím neabsolvuje běžnou přípravu a o jejím návratu rozhodnou až lékaři. Vedro je a bude ale možná menší, než nás meteorologové strašili. Výhledově zítra maxima 38, v pátek 39, ale o víkendu maxima 33 stupňů Celsia. A objevit se do toho můžou lehčí přehánky a bouřky.
11: Hit Radio Černá Hora.
0: Krásnou středu 29. července, 2:02 po 16. hodině a s vámi Martina Adamu. Pojďme na muziku, Swedish House Mafia.

0: Šakira v éteru Hit Rádia Černá Hora. Krásná ženská, která nám okořenila i mistrovství světa ve fotbale a teďka také nás tady s její skladbou Zoo. Krásný odpoledne. No a mě by zajímalo, jestli schválně budete vědět, když se zeptám, jaká moderátorka televizní vůbec nestárne a sledujeme ji už desítky let. Víte? Protože ta má dneska velký jubileum. Tady je malá rada, jo?
1: Pranostika praví, že svatá Anna přináší chladna z rána. Škoda, že dnes v našem kalendáři žádnou Anu nemáme. I tak vás vítám u jeho sledování.
0: Saskia Borešová, přátelé, tahle dáma, která je furt stejná, slaví dneska 80. narozeniny. Neuvěřitelný, že se takhle jeden člověk dokáže držet na televizních obrazovkách už od 60. let a že pořád kalendárium, který vysílá Česká televize, stále běží. Mysleli jste si taky, že už to není? Tak je. Každý týden se opravdu natáčí nový díl a každou neděli dopoledne kalendárium se Saský Burešovou je. No, já jsem četla nějaký článek o tom, jak se vlastně udržovat takhle v 80 svěží a Saskia psala, že prostě furt pracuje a že nemá čas stárnout. Takže rada pro nás ostatní. Jestli chcete stále vypadat jako Saskia.

0: Ty, koho to překvapilo, že v létě je vedro? Tak dobré ráno a bude ještě větší. Opravdu je to tak, meteorologové to potvrdili, že už zítra u nás na východě Čech bude 34 stupňů a v pátek 37, místy i 40, což jsou teploty ve stínu, takže opravdu to poleze hodně, hodně nahoru. Buďte na sebe opatrní, ale co je možná taková ta krásná letní výhoda, budou tropické noci. V bytě to je teda pruser, to si nemusíme asi říkat, ale venku je to ideálka na spaní pod čirákem. Takže jestli jste to chtěli někdy vyzkoušet a třeba jste ještě nespali takhle venku pod čirákem, tak to prostě bude ideálka. Opravdu, tropický noci s teplotami nad 20 stupňů nás teďka čekají. Letní kina, taky ideální záležitost. A třeba takové sledování hvězd, které nám pomaličku by měly zase začít padat, Perseidy, tak to taky není špatný. Prostě zkuste si v tom horkým počasí najít vždycky něco pozitivního. A k tomu třeba dobrá muzika s námi s Rádiem Černá Hora. To by šlo, ne?
1: Čertovina, tak tady se děti nenudí ani minutu. Můžete je legálně poslat do pekla. Zažijete Čertoland Wellness, je tady stylová restaurace a tematické apartmány a chaloupky. Nenechte si ujít ani sobotní opener koncert Štěpána Kozuba a Jiřího Krhuta, a to na Štěrbově vile u přehrady Les Království.
2: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
3: Třetí část kvalifikačního seriálu Na velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou je tady. S ní přichází dostihové souboje nejlepších koní a jezdců. Sledujte napínavý dostihový program už tuto sobotu na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
4: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
5: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
8: Krakonoši, krakonošské slavnosti, dobrochladí se blíží.
9: Zojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
8: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
9: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
10: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohnout 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfin Car v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
11: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce.vrchlabí.cz. Kablo Vrchlabí.
12: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
13: Ne, to je cyklopecka.
12: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po pardubickém kraji.
13: Cyklopecky.info.
12: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech pardubického kraje.
13: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
12: Cyklopecky.info.
13: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
12: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
14: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás čas měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým, máme nové občerstvení, stavíme novou fanzónu a vstupné nezdražujeme, zlevňujeme. Více na kopemeproparduváky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora, máme 2 minutky do půl páté. No a v sobotu 1. srpna to bude na Štěrbovce zase velký. Štěrbova vila na přehradě Les Království u Dvora Králové má před sebou skvělou akci, protože tam dorazí Štěpán Kozub a Jiří Krhut se svojí velkou akcí, velkým open air koncertem, který viděli už a slyšeli tisíce diváků a lidí. A teď míří k nám na východ Čech. A já jsem vám říkala, ať nám napíšete na náš WhatsApp, kdo byste chtěli jít a kdo byste chtěli jít, hlavně gratis. A voláme Kateřině.
1: Šulcová, prosím.
0: Martina Adamu, Hit Radio Černá Hora. Katko, krásné odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Katko, vy byste ráda na Štěrbovku na Kozuba?
1: Jo, hodně.
0: Jak moc?
1: Hodně.
0: Vy jste nám napsala na náš WhatsApp, že byste právě ráda a že 3. týden malujete u rodičů a takže vy potřebujete odpočinek.
1: Přesně tak, já jdu teda do nemocnice na noční, ale celá rodina tady malujeme, tak já bych to přenechala mojí rodině. Manžel a dcera.
0: Takže manžel a dcera by šli na Kozuba a Krhuta na Štěrbovu vilu v sobotu 1. srpna.
1: No.
0: A co vám jako pošlou, aspoň nějakou fotku nebo vám něco natočej, doufám.
1: Určitě něco na to, že já pošlou.
0: Ať si to teda užije rodinka.
1: Děkujem moc, děkujem.
0: Pozdravujem.
1: Děkujem, nashledanou.
0: Nashle.

0: Landa Edition, Hit Radio Černá Hora s vámi a také Martina Adamů. Krásnou středu. No a já se zeptám, co klíšťata, co komáři, jak jste na tom? Povídá se, že prý tohle horký počasí nemají rádi a že nám prý dají pokoj. Takže dá se říct, že v následujících dnech bychom neměli snad mít žádný komáří komáří kousnutí a klíšťata snad taky ne. Ale co teda na druhou stranu teďka jede, tak to jsou vosy. Taky to máte teďka kolem sebe úplně všude. Kamkoliv si sednete, dáte si jídlo, dáte si pití, dáte si pivo večer, tak všude je nějaká ta vosa, která prostě opravdu obtěžuje a sedá si na vás a často i bodne. Tak tam bacha, těm asi teplo evidentně vůbec nevadí. Tak vydržte, vydržte a schlaďte se, jak to jenom půjde. S námi na Hit Radio Černá Hora další muzika, teďka za chviličku Jeleni, BB Rexa a nebo třeba také Daša. Krásné odpoledne. Hit Radio.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
4: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na v-mart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.

0: sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude
1: je fajn. Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemepropardubáky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
3: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna v Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo, barvámneutečeš.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Hit Radio, když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Ještě chviličku pozor v Hradci Králové ve Veverkově ulici. Nehoda dvou osobáku se došetřuje, počítejte s omezením poslední minutky. No ale ještě asi 3/4 hodiny bacha také v Hradci v ulici za Škodovkou, za čerpací stanicí Orlen směrem do centra. Tady se srazilo osobní auto s motorkářem, provoz je částečně omezený a nárazově se tady můžete zdržet. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Mami, tati, kam pojedeme o prázdninách?
4: Na Friends Fest. Sobotu 8. srpna v Pardubicích zažijete den plný zábavy a zážitků. Michalne svatba, Matilda a její zlobidla, atrakce pro děti, koncerty, show, soutěže a spousty dalšího. Friends Fest, největší rodinný festival. Více na friendsfest.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
8: Hi, I'm Miley Cyrus.
9: Hey, it's Teddy Swims.
10: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
0: Je 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Už každý druhý převod peněz udělají banky v Česku okamžitě. Poslané finance se tak na účet připíšou i hned. O svácích, víkendech nebo v noci. Naučili se to využívat i drobní podnikatelé. A to formou platby přes QR kódy. Okamžité převody už v tuzemsku nabízejí všechny velké banky. Zájem o očkování proti žloutence A neklesá. Zatímco loni lékaři potřebovali asi 210 tisíc vakcín za celý rok, letos jich využili už 200 tisíc. Loňské počty nemocných žloutenkou A byly nejvyšší za posledních 40 let. Letos už doktoři evidují přes 1300 případů. Hlučín má nový beach volejbalový areál. V Tyršově ulici vznikly dva moderní kurty, které nahradily původní, už nevyhovující sportoviště. Pokračuje starostka města Petra Tesková.
13: Mám velikou radost, že se nám podařilo vybudovat nové beach volejbalové kurty. Věřím, že si je užijí nejen hráči z hlučínského oddílu, ale také děti ze škol a všichni, kteří si chtějí zasportovat. Chceme, aby Hlučín nabízel kvalitní zázemí pro sport i aktivní trávení volného času. A právě to nové kurty splňují.
0: Do modernizace areálu město Hlučín investovalo bezmála 3 miliony korun. No a závěrem ještě fotbal. Český nároďák po Miroslavu Koupkovi převezme Španěl Santi Denia. Píší o tom španělská média, podle kterých 52-letý trenér podepsal smlouvu na 2 roky. Denia dovedl španělský tým ke zlatu na olympiádě v Paříži. U české reprezentace by se stal prvním zahraničním koučem v historii. Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem a nebo Svitavy, tam všude teďka 17 hodin večer, měříme 30, takže teploty nám opravdu stoupají, k tomu máme jasnou oblohu a i v noci se dočkáme tropické noci, takže teploty se udrží na některých místech na 20 stupních. Zítra už nás čeká opravdu vedro, čekáme samozřejmě slunečno a horko, 31 až 34 stupňů, někde až 36 v maximech tady u nás na východě Čech.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: A s vámi 2 minutky po 17. stále Martina Adamu a další skvělá muzika. Eva Farná, to je prostě bomba, ne?

krásné středeční odpoledne s Rádiem Černá Hora. Už se vám někdy stalo, že jste zapomněli na narozeniny nebo svátek vaší partnerky nebo partnera? Tak nic si z toho úplně nedělejte, bohužel v tom nejste sami, stává se to prý docela často a říká se, že za život se vám to stane každému třetímu z nás. Takže pozor, a ještě je důležité říct, že častěji se to stává mužům. Tak dámy, můžeme si zatleskat. Já mám takhle jednu příhodu od kamaráda, který říkal, že čekal, jestli si jeho manželka vzpomene, že má svátek. Přišel domů a tak jako koukal a ona přišla a teda podala mu ruku, popřála mu všechno nejlepších svátků. Tak on teda jako, že dobrý, že ji pochválil, že si vzpomněla. A odcházel a ona říkala, no jo, ale my máme ve stejný den také výročí svatby. Bohužel, tam už to nedopadlo, takže následovali 3 dny tichá domácnost, ale je to dobrý, jsou spolu, nerozešli se a všechno funguje dál. Takže opravdu se to stává. Bacha na to, jestli teďka třeba dneska, 29. července, nemá někdo z vašich partnerů, partnerek nějaký výročí, narozeniny, děti. Víte, že těch datumů je strašně, strašně moc. No, kdo si to má taky pamatovat, že? Ideálně prostě, když děti budete plánovat, dejte jim stejný jména, jako máte vy rodiče. Ať to máte při jednom, ať se vám to potom neplete. Další muzika před náma, tohle je Shawn Mendes, Kamila Cabello, za chvilku také Rehab a Ina na Hit Radio Černá Hora.

0: přesně 17:15, ladíte Hit Rádio Černá Hora s vámi Martina Adamu. Já si myslím, že aktuálně nejsprostší slovo, který teďka se vyskytuje kolem nás všech, je cuketa. Taky vám každý cpe cukety, protože jich je strašně moc. Tak já teda to už beru jako takový pozdrav, jo. Ahoj, nechceš cuketu, čau, nechceš cuketu. Tak prosím vás, jestli to máte stejně, napište mi na WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601-292-464, co s těma cuketama mám dělat? Co všechno máte osvědčený, jak to vlastně zpracovat, protože to je vždycky absolutně neskutečný. Takže žádná cuketa, nic nebude. Jdeme na další muziku.
1: Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90.

0: letní hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90.

0: sítí. Kalskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Autorizovaný prodejce Boss Auto Trutnov. Více na www.bossauto.cz.
7: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
8: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
9: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
10: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
11: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu?
10: Kubištovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
11: A budou mít otevřeno?
10: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
11: Tak jedem!

Ladíte Hit Radio Černá Hora, krásný podvečer, i když venku to tak určitě nevypadá, zvlášť s těma teplotama. A jestli jezdíte v takovémhle vedru, třeba městskou hromadnou dopravou, nějakým autobusem, tak samozřejmě to asi není příjemný, ale všimli jste si třeba někdy, že tam někdo zapomněl netradiční věc? Občas se takhle ukáže, co všechno právě dopravní podniky najdou ve svých vozech. A teď jsou tady takový kuriozity, jakože třeba psací stroj, pedalboard tam někdo zapomněl, dokonce se tam také našla fritéza, hasící přístroj, anebo krmení pro králíka. Takový zajímavosti, co prostě někdo asi nepostrádá. Jedna taková úplná specialitka, co se našlo v pražském MHDčku během posledních 6 měsíců, prsní implantáty. Jakože přijdeš s, odcházíš bez. No nevím teda, holky, hlídejte si ty prsa. Tady jsou kabáti. Na Hit Radio Černá Hora.

0: my se pomaličku budeme loučit. Martina Adamu, děkuji za společný čas. A samozřejmě mířím kam? Tam, kde jste asi všichni někde u vody, protože to je určitě dneska potřeba. Samozřejmě další muzika do 18 ode mě ještě nebude chybět, takže dáme si třeba Pitbulla, Christinu Aguileru nějakou peckou. Naslaďte dál, samozřejmě budeme pokračovat i po 18. hodině a neupečte se nám venku. Čau!
1: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
2: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vošky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
8: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
9: Kámo, já už to nevydržím.
10: Kámo, ten je velký.
9: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
10: Dík, fakt, kámoš.
11: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
12: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90. Penny.
13: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. V sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás.
14: Jasně, já ti splním přání, Trio.
15: Ryba jo.
14: Chytrý mozek.
15: Bujné svaly.
14: Kila dolů bez námahy.
16: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
17: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
18: Hit Radio Černá Hora.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Lukáš.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Dávejte si pozor, za výjezdem z Žamberka směrem na Červenou vodu tady došlo k nehodě dvou osobních aut. Počítejte tady s možným omezením dopravy. Zdržení tady může být nárazové. Nehoda by se měla došetřovat zhruba do 19. hodiny. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominu

0: Dance na Hit Radio. Hit
1: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

0: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost. On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přelci Daňková. Podpora na bydlení v superdávce bude vycházet od letošního října z nákladů domácností v jednotlivých okresech. Nebude se stanovovat podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny nově patří samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7. Změny v dávce státní pomoci dnes schválil Senát. Předlohu dostane k podpisu prezident. Tři čeští falešní bankéři, kteří podváděli své spoluobčany z call centra na Ukrajině, si odpíkají po 7 letech vězení. Tresty jim dnes pravomocně potvrdil pražský vrchní soud a zamítl tak jejich odvolání. Škodu vyčíslili kriminalisté na více než 100 milionů korun. Premiér Andrej Babiš nevyloučil další pomoc Francii, kterou sužují rozsáhlé požáry. Zmínil ale proměnlivou situaci a také vlnu veder se zvýšeným rizikem lesních požárů u nás. O případné pomoci proto bude vláda rozhodovat podle aktuálního vývoje a vlastních kapacit. Herečka Aňa Geislerová bude příští rok natáčet s režisérem Michalem Blažkem televizní miniserii. Pojednávat bude o fotbale. Řekla to dnes na letní filmové škole v Uherském Hradišti.
2: Sportovní, to je skoro novinka v mém životě. Jak v reálném, tak filmovém.
3: Hraju bývalou fotbalistku a trenérku fotbalovou a v současný chvíli jakoby v podstatě předsedkyně fotbalového svazu. Měla by to být komedie, ale ne úplně tak prvoplánová.
1: Na letní filmovce v Uherském Hradišti v jejím závěru, tedy dnes večer, převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Večer a v noci jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 20 až 16, v údolích 14 stupňů. Zítra bude slunečno a horko. Odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti přeháňka nebo pouřka. Nejvyšší teploty 32 až 36, mimo severovýchod až 38 a foukat bude jižní vítr.
4: Krásný večer, 2 minuty po 18. S vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě i dnes to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No opět to bude nářez. Max Maxar, Kylie Minogue, Milli Vanilli a teď už... Teď už tenhle skvělej a inspirující song If It Makes You Happy a Sheryl Crow. Tak si to užijte.

Milli Vanilli v éteru Hit Rádia. Hezký večer všem. Jo, prosím vás, zásadní informace, dneska je den suchého zipu. No, protože je středa, tak se může stát, že vyrážíte někam ven. Takže jakmile přijde nějaká krizička, jo, už nebudete vědět, na co si připít, jako na zdraví, na to, že je středa, na to, že je hezky, tak právě na to, že je den suchého zipu. Suchý zip je skvělá věc, prosím vás, když si to vemte, jo. Kolik vám to ušetřilo starostí? Vašim dětem, jo, než se naučili vázat ty tkaničky, no tak jim koupíte sucháče. Suchý zip, geniální věc. Jakože fakt, jenom si zkuste vzít, co všechno doma máte na suchý zip, jo. To si podle mě opravdu zaslouží. Vám to ušetřilo starostí. Vašim dětem, jo, než se naučili vázat ty tkaničky, no tak jim koupíte sucháče. Suchý zip, geniální věc. Jakože fakt, jenom si zkuste vzít, co všechno doma máte na suchý zip, jo. To si podle mě opravdu zaslouží oslavit.

0: Away, to jsou Mixar a Real McCoy, posloucháte Hit Radio. A už jste, prosím vás, byli v italském městě Pisa? U té šikmé věže, jak se lidi fotí, že ji podpírají, tak tam nejezděte. Jo, jakože jestli jste tam nebyli, nejezděte. Pokud jste tam byli, nevadí, ale já vám řeknu, kam jet místo toho. A je to mnohem blíž a taky je to mnohem šikmější. Už za chvilku. Takže jestli se ptáte, jestli s námi zůstat, ano, zůstaňte. Clash za malou chvíli, Marek Ztracený nebo Junior Senior.
1: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti kolik chce.

0: startujeme v pátek v 15 hodin.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Tahitské léto v Aquapals Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapals Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
5: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
6: Plus krkonošská příroda.
5: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
6: A volný vstup do lázeňského wellness.
5: Už ti to vyšlo. Tak vyšlo ti to.
7: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

právě tuhle písničku jsem složil proto, aby jsme roztancovali celý Eden. Jděte do toho s náma! Připravte se! Raz!

skvělej roztančenej song Junior Senior a Move Your Feet v éteru Hit Radio. No a prosím vás, tak nejšiknější už není šikmá ve špice, ne. A neříkejte, že je vám to putna. Není, prosím vás, ta nejšikmější věž aktuálně se jmenuje právě že putna. Jo, je to vtipný. A je to u nás, je to prosím pěkně v Česku, je to u Mladé Boleslavy, je to zříceni na hradu Michalovice. Je to neskutečný, jo, oni teď dokonce řeší, jestli to teda půjde do Guinnessovy knihy rekordů, teď tam měli přeměřování kvůli tomu. Má prosím nás náklon 7,315 stupně, což je teda jako dost, jo. Šikma ve špice má logicky, proto o tom mluvím, mnohem míň, tam se to dokonce podařilo zmenšit na 3,97 stupně, jo, to už už vůbec není šikmý skoro. No tak každopádně, kdybyste chtěli vidět tu nejšikmější věž, jo, tak můžete a nemusíte kvůli tomu lítat do Itálie, stačí tady zajet k Mladé Boleslavi, jo. Věž putna, aktuálně nejšikmější, tak se tam můžete vyfotit, jak ji pěkně podpíráte, co? No, běžte to naplánovat, tu výšku, a já k tomu posílám další hity. Tenhle dokonalej, skvělej song. Doufám, že si zaspíváte a klidně si můžete i zatančit. Eric Carmen a Hungry Eyes. Jdeme na to.

0: News a 17. Toto hraje, čo?
1: Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer, 6:45. Já vím, je vedro. No jo, už to tady začíná, je tady ta vlna. Prosím vás, koukala jsem na to, já jak mám úchylku na počasí, tak někdy příští víkend, takže asi tak za 10-11 dní, to má trochu spadnout a má pršet. No, do té doby tam bude horko, ale zas pojďme si říct, my Češi, my si rádi stěžujeme a hlavně to umíme. Jakože my ještě jak máme spoustu těch přirovnání, jo, a tak my jsme v tom tak fakt dobrý. Takže poddejte se tomu, pořádně si zastěžujte, jen si to užijte. Je strašný vedro. Na tohle si doufám stěžovat nebudete. Další skvělý hity Take That, taky John Lennon nebo Dario G.
2: Slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny vmartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Tak co, Klára?
9: Kámo, vadí, že je malej.
8: Malej? A řešíš to nějak?
9: Ne, na to je moc malej.
8: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
10: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
11: Thank you.

chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v Dabu.

0: tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
5: Krásný večer, chvilka po 19. hodině, před námi další hodina těch nejlepších hitů a odstartujeme to s Army of Lovers.

Black s námi v éteru Hitrádia a ano, s Hitrádiem ještě lepší. Hezký večer. Ztrácíte věci? Jako stává se to. Jo, to se prostě stane. Od brýlí, přes peněženky, mobily. Přeju, ať nic nestratíte. Alespoň další následující rok, jo. Co je třeba zajímavý, tak v Praze každoročně se ztrácejí fakt bizarní věci. Jo, samozřejmě. Spousta mobilů, spousta klíčů a tak. No ale potom jsou věci, které já moc nechápu, jak je můžete ztratit obecně. Jo, jakože... Že je, no dobře, tak posledních 6 měsíců v Praze, prosím vás, jo, tak se našel takhle třeba paddleboard. Já nevím, to je dost velká věc podle mě na to, abyste ji jen tak ztratili, jo. Psací stroj. Představte si, že jedete, táhnete ten těžký psací stroj a najednou se vám jde nějak lehčej. A zjistíte, a nechal jsem ho v tramvaji, výborně. Takhle se taky našlo ukulele, dokonce mačeta. Tam by mě trošku zajímal ten příběh. Prosím vás, taky se ale takhle našel otisk chrupu. Dobře. Ještě o něco divnější a už jako tam tu nechápu, jak to můžete ztratit, je prsní implantát. Já se marně snažím přijít na to, jak to můžete ztratit. Akor si to ztratit a nevšimnout si toho. Tak prosím vás, dámy, ruce na prsa a běžíme. Nebo teda naopak se pohybujte raději pomalu, jo? Ať je nestratíte. Tohle jsou Guns N' Roses a November Rain.

0: Lara Fabian, I Will Love Again, posloucháte Hit Radio. Stejně skvělý, kolik songů vzniklo o lásce. Už jenom proto, že ať už si procházíte čímkoliv, tak vždycky na to najdete song. Jako fakt, tohle je naprosto dokonalý. No a myslím si, že ten náš jako obecně tady večerní playlist, kdy se prostě vracíme v čase a dáváme si to nejlepší z 80., 90. a milénia, to obecně prostě nenechá ty koutky dole. Jo? Nebo teda doufám, jestli vám to nechává koutky dole, tak mi to snad radši ani neříkejte. Tahle legendární věc, Camouflage a The Great Commandment, už za malou chvíli.
1: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
2: Plus krkonošská příroda.
1: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
2: A volný vstup do lázeňského wellness.
1: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
3: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
10: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
11: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krykolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolepce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.

jsou fakt skvělý. Tohle jsou U2, Stuck in a Moment You Can't Get Out Of na Hit Radio. Strašně dlouhý název, až mě to zmohlo. Dámy a pánové a možná hlavně dámy, dneska je speciální den, dneska je totiž den rtěnky, jo. Ano, pánové, jak si to patláme, máme toho doma zbytečně moc, jo, to se prostě stává. Co je na tom zajímavý, tak podle nejčastějších odhadů a statistik sní průměrná žena, která pravidelně používá rtěnku, za svůj život přibližně 1,5 až 3,5 kila. Kila tohoto kosmetického přípravku. Takže vy, to není, že si ho mažete moc, ty rtěnky. Vy ji prostě ujídáte. Jo, a očividně poměrně dost. Tak já chápu, že čas večeře, jo, ale tak, ale dneska je taky den lazaní. Tak možná je to lepší varianta takhle před spaním, co? K tomu tahle legendární záležitost S Club 7 a Bring It All Back.

0: Chaka Khan, I feel for you, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, 7:45. A takhle, někteří z vás jsou asi v práci, někteří třeba vyrážejí někam ven, někteří se válejí doma, nebo třeba neválejí, jo, nebo takhle, jsou doma, tak jsem to myslela. No a ať už na sobě aktuálně máte kraťasy, tepláky, pyžamo, něco moc hezkýho, jo, ať už se připadáte jakkoliv, tak prosím vás, tohle je pro vás všechny. Instantní zvedač sebevědomí. Tom Jones, Sex Bomb, už zabalil chvilku, tak si to užijte.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
6: Plus krkonošská příroda.
5: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
6: A volný vstup do lázeňského wellness.
5: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
7: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
9: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.

Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: www.kultura.cz. Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Krásný večer, 8. hodina je tu, s vámi stále Kateřina Pechová a stále to nejlepší z 80., 90. a milénia.

Přeji vám krásný večer. No a pokud třeba taky razíte na dovolenou, nebo to máte nějak před sebou, jo, tak prosím vás, zajímavý bizarní stížnosti cestujících na aerolinky. A tam je teda opravdu nutno říct, že tam se kreativitě meze očividně nekladou. Třeba jedna paní si stěžovala, že v noci má z okýnka tmu. To je samozřejmě blbý, jo. Tam chcete výhled a ono v noci není světlo, že jo. Pak jedna paní požadovala výhled na Eiffelovku při letu do Říma. Prostě hele, pokud neuvidím Eiffelovku, tak nezaplatím. Jo, to to teda ne. Pak se tam jeden pán stěžoval třeba, že nestihl letadlo, protože ty travelátory na letišti jsou pomalý. No, dobře. Byl tam taky cestující, který si stěžoval, že mu nikdo neřekl, že Řím má dvě letiště. To samozřejmě může být komplikace, tam doporučuji ověřit, třeba v Londýně jich je taky víc, jo, v New Yorku taky. No a jeden pán se ptal, jestli má letadlo rezervní křídla, a když se dozvěděl, že ne, chtěl vrátit peníze a vystoupit. To dává smysl, protože jako i v autě máte, že jo, většinou náhradní pneumatiku, tak jedny takový rezervní křídílka někam do kufru by se hodily. Jo, lidi jsou občas prostě zábavní a občas je to lehce ironický. O tom něco ví Alanis Morissette.

Naprosto skvělá věc. Fancy a Flames of Love. Posloucháte Hit Radio. Za chvilku se podíváme na to, co nedělat s penězma. Nefakt. A je to poměrně důležitá rada. Jo, na to si určitě počkejte. A k tomu samozřejmě dál to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Sadím se, že tohle patří mezi ty songy, na který jste skoro zapomněli. Wes a Elaine, k tomu Sabrina nebo No Name.

rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit rádio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit rádiem.

0: jen praletí.
1: Tohle jsou No Name v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. Hele, je to tak, jo. Peníze nemají ležet, mají se investovat. To je jasný. Žádný, že si je strčíte do madrace. Tohle si řekl výherce 3 milionů dolarů z Atlanty. Jo, a pustil se do toho. Fakt, hele, tam nečekal vůbec na nic. Za ty peníze nakoupil drogy, zbraně, munici a auta. No, tak asi je vám jasný, že teď aktuálně sedí v chládku, což v těch bedrech může být i fajn, ale jo, hrozí mu doživotí a možná si v tuhle chvíli říká, že to asi nebyl úplně ideální plán, jo. Tak prosím vás, kdybyste náhodou taky vyhráli přepočtu nějakých 100 milionů, jo, nebláznite. To je radši pošlete mě, já vám s tím nějak pomůžu, jo. Nějak se podělíme, to vyřešíme. Cut and move a give it up, právě.

Band a Seven Tears. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, blíží se nám pomalu, ale jistě 9. hodina a s tím já se s vámi loučím. Mějte se krásně, užijte si tu hezkou středu, přežijte ty vedra, co se na nás řítí, jo? Pořádně dýchat, studený hadr za krk a teplej čaj. No, co vám můžu poradit jinýho? Třeba nás ochladí, třeba vás ochladí naše hity Prince Ital, Joe a Marky Mark už za malou chvilku. Mějte se hezky, ahoj.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Růžový slon otvírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.